Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Sprache, Susanne, lecker bin ich. Ja, io karton albovek, kam taky porcelán. Som modrý mat, cibulka má, tapety parmazán. 5 kg heráku, lebo džím si, Calvin Klein. Tak, pozdá, že to není štěstí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře sem jít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako Čech, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vážně vejstřel, já tomu zvědí. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr, celý rovnou nebo ne?
2: Ne, to budeme dolejvat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme... Už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, ale necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říká, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak. Ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkná, hezká, silná.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu ze 100 mrkvičků, jenom mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne, nakrájen takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem, a to bude možná pro posluchače překvapení.

0: Na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
0: Ty to mícháš jak maltu.
1: No, teď to je stejný.
0: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
0: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak, i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
1: No.
0: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo, takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že v něm vidí nejlepšího kuchař na světě,
1: no jistě,
0: když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy tedy nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: Ježiš, to, a pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka ta to dělala taky tím samým způsobem, no. A navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním. Jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak ta zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký v dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním, jo.
1: Tak to neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu, prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Piví.

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: ty rozbiju.
1: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
2: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
1: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
2: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně Chmelařský ostrov. Tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
1: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
2: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy, protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak, ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
1: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
2: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
1: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
2: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadíte. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme. Když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě. Kdo?

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba, děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii z tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že mu měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celků, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice,

0: potom, když se vrátíme zpátky do toho Vesy nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká blata. A těm Hlubockým blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
1: Ale díky tomu víme, že blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo.

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha,

0: která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý, a kolem toho jsou právě litry korálky.
1: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
0: No, to asi ne, ale dříve naši předci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení. Ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára, dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým, o pocitu vlastní hodnoty, o tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk, třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme, ten organismus je relativně dost nezdolný a to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro, a to asi není tak časté.
2: Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano,
2: vlastně,
3: ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani vychovat děti, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měli ten táta na druhé straně. Taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit. Tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hrad Kámen na Pelhřimovsku prošel kompletní rekonstrukcí. Otevřený bude do konce sezóny 1. listopadu. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Počet obětí požáru a výbuchů skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno vám u poslechu zpráv přeje Tomáš Kolátor. Hrad Kámen na Pelhřimovsku je opět přístupný veřejnosti. 3 roky totiž na něm pracovali stavebníci a restaurátoři. Celá rekonstrukce, včetně vybudování nového infocentra, vyšla na 100 milionů korun. Opravy památky z přelomu 13. a 14. století se dotkly exteriéru i interiéru, jak popisuje kastelánka hradu Zlata Vobinušková.
2: Tak samozřejmě dělaly se fasády hradu celkově, vyměňovala se okna, jak na starém paláci, tak na nové části hradu, kompletní celková elektroinstalace. Tady ve starém paláci část stropu, protože se přesouvalo to schodiště. Samozřejmě podlahy máme některých interiérech nové a i v té expozici motocyklu máme novou kaučukovou podlahu a tak podobně.
0: Hrad Kámen je otevřený každý den v září, kromě pondělí, v říjnu pouze o víkendech. Na dalších hradech, zámcích a památkách pod správou Národního památkového ústavu je ale už dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduně. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. Podle mluvčí NPU je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
3: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
0: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
4: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
5: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
4: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Artis Brno porazil v 6. kole 1. fotbalové ligy Pardubice 2-1. Další brněnský celek Zbrojovka zdolala doma Zlín 3-2. Prosadil se i ostravský Baník, který zvítězil na Bazalech nad olomouckou Sigmou 1-0. Skoroval 19-letý stoper Míček. Baník ale zároveň na několik měsíců přišel o útočníka Abdaláha Něnga, který si ve 14. minutě utkání při dopadu na zem nechtěně zlomil nohu.
1: Počasí.
0: Vežďáře nad Sázavou mají 11 stupňů, v Dukovanech hlásí 16. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i s většinou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nedělní ráno na Vysočině je aktuálně bez nehod, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno přejeme v neděli, tedy 30. srpna. Své výročí má dnes vysavač. A kdo ho vymyslel a jak dlouho už ho používáme, to i mnohem víc uslyšíte už za pár chvil v kalendáriu. Tak zůstaňte s námi a do té doby Ivone Přenosilová, nebo právě teď už zpívá Jarda Hypochondr.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin, 11 minut ladíte. Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 30. srpna a připomínáme si Mezinárodní den zmizelých. A kdo má svátek, povíme teď v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odfoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše 7násobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Prázdniny končí v ZOO, co vás čeká v té Jihlavské. Dnes uslyšíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme ještě podívat, jak to také vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se nám pohybují mezi 10 a 16 stupni. Ve Vatině právě 12 stupňů, v Košeticích a náměstí nad Oslavou máme 15. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se také může vyskytnout přehánka. Co se týče denních teplot, tak ty se dnes budou pohybovat mezi 25 a 28.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospíval Marek Ztracený, je 5:21 a vy ten dnešní den můžete strávit v Jihlavské zoo, kde končí také prázdniny. A na co se můžete těšit? Na zoostánek u jeřábů od 10 do 15 hodin nebo pohádky pana pohádky. Divadelní představení začne v 11 hodin v africké vesnici Matongo. Nebude také chybět kreativní tvoření pro děti, stánek VZP, ve kterém se dozvíte, jak pečovat o své zdraví. Připravený bude i informační stánek a komentované prohlídky věnované africkým ekosystémům a ochraně přírody a po celý den budou probíhat také tradiční komentovaná krmení vybraných druhů zvířat, během kterých se dozvíte řadu zajímavostí z jejich života. Půjde o surikaty, žirafy, vidry, babirusy sulaveské, medvědy malajské, lemury kata nebo tapíry jihoamerické. Takže pokud máte čas, určitě ho využijte návštěvou Jihlavské zoo.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně jde na noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: A jsou tu také aktuální informace a přináší je do studia Tomáš Kolátor.
7: Je 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: V Jihlavské zoo se dnes loučí s prázdninami. Na programu jsou divadelní představení i tvoření pro děti. Dále se návštěvníci můžou podívat od 10 do 14 hodin na komentovaná krmení u žiraf, medvědů malajských nebo tapírů jihoamerických. Připravené jsou i další doprovodné aktivity. Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. V islandském referendu zatím mírně převládá hlas pro obnovení jednání o vstupu do Evropské unie. Sečteno je zatím kolem 100 000 hlasů z celkového počtu 270 000 oprávněných voličů. Lehce přes 51% sečtených hlasů je pro obnovení jednání, zatímco 48,8% hlasovalo proti. Konečné a spolehlivé výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne. Česká veslařská dvojce Pavlína Flamíková a Jakub Podrazil postoupila na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojskiv mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je čeká dnes krátce před 10:30. A přidáme předpověď počasí, dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na Vysočině. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nechat se přeskočit motorkou si mohli vyzkoušet návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku. Ten je totiž s motorovými stroji spojený. Navíc se po 3 letech památka otevřela veřejnosti a více se k tomu vrátíme v naší reportáži za pár minut.

0: Je právě 5:39 a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré nedělní ráno. V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po 3 letech znovu otevřela veřejnosti. Dalo by se říct, konečně jsme se dočkali. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů a právě na ně byl zaměřený i doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali 2 kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
3: Ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc, moc se mi to líbilo a šla bych do toho vždycky a každému to doporučím.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Vobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
4: Z Prahy. Moc se nám to líbí. Já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
5: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
3: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské hrny a také tento velorex, kam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu Zlata Vobinušková. Na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
3: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
2: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl jeden z nejvýraznějších zpěváků historie. Freddie Mercury, 5:44 a vyladíte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: A my přidáváme informace o počasí. Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 10 a 16 stupni. V Bystřici nad Pernštejnem je právě 12 stupňů. Libice nad Doubravou a Třešť hlásí 14. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Co se týče denních teplot, ty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až západní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 30. srpen.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Žentour, blíží se 6. hodina, ale my teď ještě otevřeme rubriku, co v učebnicích nebylo. Co všechno víte o žížalách? Třeba, že žížaly jsou nejlepším přítelem zahrad? Své znalosti teď porovnáme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Messenger, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
8: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
9: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
8: Děkujeme.
10: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
10: Moravské Budějovice otevřou nový atletický ovál i zázemí pro fotbalisty. Sucho a vyschlé řeky komplikují vodáckou sezónu na Lužnici nebo Otavě. Letiště v americkém Nashvilleu by mohlo být přejmenované na počest zpěvačky Dolly Parton. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nový atletický ovál dnes slavnostně otevřou v Moravských Budějovicích. Škvárovou dráhu tam nahradil moderní povrch. Stadion teď nabídne lepší podmínky nejen pro běh, ale i pro další atletické disciplíny. Součástí investice za téměř 50 tisíc korun jsou i nové prostory pro fotbalisty.
11: Zázemí přímo u hřiště místním fotbalistům dlouho chybělo. Nová budova nabídne 8 kabin, místnost pro rozhodčí i společenské prostory, které bude využívat také atletický oddíl. Součástí stavby je i venkovní pergola a samostatné toalety. Magdalena Machová, Český rozhlas.
10: Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí na jihočeských řekách. Některé z nich jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě nebo Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak turisticky oblíbená Vltava.
12: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
13: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
14: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterém je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jezd. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
13: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
10: Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle ní s tímto státem navždy spojený.
15: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů.
16: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
15: Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas. Sport.
10: Slovinský cyklista Tadej Pogačar končí na Vueltě. Jednoznačný lídr závodu měl v 8. etapě nehodu zhruba 33 km před cílem a musel odstoupit. Při pádu si pětinásobný šampion Tour de France zlomil klíční kost a čeká ho operace. Etapu vyhrál v hromadném spurtu Francouz Brian Coquard. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Enric Mas. A ještě výsledky nejvyšší fotbalové ligy u nás. Brněnský Artis porazil Pardubice 2-1, Zbrojovka zdolala Zlín 3-2 a ostravský Baník si na Bazalech poradil s Olomouc Sigmou 1-0. Počasí. V Humpolci mají 13 stupňů, ve Vatíně a Moravských Budějovicích hlásí 12. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
10: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Léto skoro bez deště vzalo vláhu lesním studánkám, kde se hodně kácelo po kůrovcové kalamitě, tam dokonce vyschly úplně. Povídat si o tom budeme v dobrém ránu už za 5 minut.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je právě 6 hodin 10 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Suché léto se podepsalo i na stavu lesních studánek. Lidé u nich hledají osvěžení. Někde ale dojdou už jen k vyschlému korytu ze dřeva, nebo jindy zurčící studánka spíš jen rychle kape.
1: Lidi sem jezdí teda nabírat jako velký množství, i když teď si myslím, že už je lepší to nechat přírodě.
2: Oni jsou hodní.
3: Paní Ivana přivedla dva psy a pozoruje, jak pramen u pohledu za léto zeslábl.
1: Jako voda je dobrá, mně stačí, když si na občerstvení naleju, napijou se psy a zase jdeme dál.
3: A voda po suchém létě chybí i studánkám u Velké Bíteše.
4: Tady je studánka svatého Josefa. My se nacházíme někde mezi vesnicí Níhov a Břeské.
3: Upozorňuje mě ekologický lesník Jiří Nohel a já teprve chápu, že tou studánkou myslí tady vyschlý vydlabaný kus dřeva.
4: Skutečná studánka je tamhle 5 metrů nad náma, tam je v kamení jímaná studna, toto je její přepad, ale i ta studna je prázdná. Tenhle se prvně bude muset dorůst do takových stádií, aby se proředil. Znovu jim začala protíkat voda, utvořila jako kořenovou síť a ta voda se tou kořenovou sítí prosákla.
3: Není to náhoda, ale za studánkou, která pořád dává dost vody, musíme přes takovou na dojem horší a špinavější přístupovou cestu.
4: Proč ta voda tady zůstala? No, protože tady nebyla narušená ta půdní placenta. Když přišla kůrovcová kalamita, to znamená v našem případě plošný rozpad smrkových monokultur, takovou mozaikovitou těžbou jsme ponechali tlející dříví, které urychlilo obnovu smíšeného lesa a veškerá ta spodní voda dál zůstala v tom systému spodní vody.
5: Vidíte tam toho živočicha vevnitř?
3: Ano.
5: To je pramenka rakouská, pramenka alpská, ukazatel čisté vody.
3: Pít se rozhodně nevyplatí ze studánek poblíž polí, která bývají chemicky ošetřována. Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pro lepší vstávání to byly Starship na Českém rozhlasu Vysočina. Pokud se sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Nejenom studánky vyschlé, o kterých jsme se bavili před malou chvílí, ale rybníky pod stavem a horní koryta řek jsou také zcela na suchu, a tak hodnotí vodní plochy ve své zprávě i pelhřimovští rybáři. Ve vodě podle nich dlouhodobě chybí kyslík a hrozí úhyny ryb. Jestli pomohly aktuální deště, řekneme za pár chvil v reportáži.
1: Počasí.
0: A pojďme ještě na počasí. Teploty teď aktuálně 10 až 16 stupňů. Ve Velkém Meziříčí je právě 10 stupňů, v Polné 12 a v Chotěboři 14. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jeho západní až západní vítr.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6 hodin 21 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. Letošní léto je pro rybáře obzvláště náročné, je vedro a v řekách a rybnicích chybí nejen voda, ale hlavně kyslík. K provzdušnění by pomohly vydatné deště, moc zatím ale nepomohly ani poslední bouřky.
1: My jsme teď s předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově, Zdeňkem Paulem, u výpustí z Kulíkova rybníku.
2: Mlynář byl Kulík.
1: Mlynář se jmenoval Kulík. Nějaká voda tady ještě přes přepad teče?
2: Je to rybník průtočný, který je na říčce Bělé, takže tady na tomhletom revíru, kdyby nebyla voda, to už by bylo něco opravdu hodně špatně.
1: Nicméně nepředpokládám, že tak veselá situace, jako je tady, je všude. I když i tady vidíme, že asi té vody je méně, pokud se podíváme na tu zítku, tak je vidět, že asi normálně tady bývá víc.
2: My máme rybníky hodně na kaskádě, takže tam si dokážeme vyhovět a silné prameny nám pomáhají.
1: A když se podíváme na řeky?
2: Tam už je to trochu horší. Myslím si, že každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
1: A už jste převáželi?
2: Tady v okolí ne, ale vím, že třeba u Martinic, vlastně Martinický potok v té pramenné části je na suchu úplně a tam nějaké záchranné transfery proběhly.
1: Jedna věc je ta hladina, jak je vysoko, druhá věc je nějaký kyslíkový deficit.
2: Musíme opravdu být ve střehu a ty rybníky jsou denně kontrolovány a máme přehled o situaci.
1: Teď trošku zapršel, to by vlastně mohlo pomoct třeba tomu provzdušení té vody?
2: No, žádný velký déšť přímo tady na těch rybnících, tady kolem Pelhřimova nic velikého neproběhlo, samozřejmě každá kapka se počítá.
1: A deště z uplynulého týdne příliš nepomohly ani na Jihlavsku. Prozradil mi vedoucí rybářského spolku Polensko Vladimír Nekvinda.
3: No, všude je to podstav. Teď se voda vypařuje už 2 měsíce, místo aby nějaká přibyla. Potoky jsou úplně suchý, nic nepřitýká. Voda se neokysličuje, je to špatný. Žádný deště nebyly. No, tak pořádně co děláme, nějaký opatření. To je strašný už.
1: V okolí Polné už rybáři zaznamenali i drobnější úhyny. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tam je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme teď také aktuální zprávy na Českém rozhlasu Vysočina, které přináší v tuto chvíli Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přímé autobusové spojení začne zítra jezdit mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi. Spouští ji společnost IKOM Transport. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelřimově, Kamenici nad Lipou a v Jindřichově Hradci. Novou venkovní učebnu připravuje základní škola v Lukách nad Jihlavou. Vznikne na pozemku vedle bývalé sýpky, ve které je tělocvična. Parcelu o rozloze necelých 3000 metrů čtverečních odkoupil Městys od soukromého vlastníka. Lidi můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je podle Jiřího Tůmy z Biologického centra Akademie věd prvním krokem k lepší ochraně mravenců. Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jihozápadě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku, ten potrvá až do oficiálního pohřbu. Jeho datum ale zatím nebylo oznámeno. Kajakář Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa o medaile na trati 500 metrů. Finále začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finálovém závodě double kajak Jakub Špicar Daniel Havel. A přidáme k tomu předpověď počasí. V Havlíčkově Brodě a Černovicích je 12 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 16. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Brtnici na Jihlavsku do dnešní půlnoci neprojedete náměstím Svobody a Valnštejnskou ulicí. Do zítřejšího večera jsou pak neprůjezdné i Krnčice na Třebícku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Keře obsypané oranžovými kuličkami, které vypadají jako malé korálky, tak to teď vypadá u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Na samozběr rakytníku můžete přijet až do října a my vás tam vezmeme za moment.

0: 6 hodin 40 minut, to je aktuální čas a vyladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Se zahradními nůžkami, přepravkami nebo kyblíky můžou lidé vyrazit do plantáží u Blatničky, nedaleko Veselí nad Moravou. Až do října je tam totiž samozběr rakytníku. Zájemci si můžou nastříhat celé větvičky s oranžovými bobulkami, ty potom zamrazit a kuličky oklepat. Plody se zpracovávají na šťávu, se kterou se dá dál pracovat.
1: Odstřihněte celou větvičku, potom si odstřihněte ty velké trně, které tu a tam nějaké jsou, aby při tom zpracování jste se nenapíchali. Odstřihněte prebytočné lístočky a hodíte do kyblíka. A jako vidíte, je to velmi rychle, protože ty větvičky jsou úplně extrémně obsypané.
2: Majitel sadu Martin Smetana mi právě dává instrukce, jak správně větvičky ostříhat. Zájem je podle něj velký, lidé přijíždí i zdaleka. No a to potvrzuje i pan Ivan, který k nám právě míří. Přijel ze slovenského Vrbového.
3: Půjdem okolo Moravskoslezského dosadou a vím, že to je tu, tak oberem a jdem dále. Jsem to prvýkrát. 2 kila, paní manželka odšťavuje a robí šťavu.
2: O kousek dál se k větvím natahuje i Ondrej. Při cestě domů do Prahy od příbuzných ze Slovenska se tu stavil s manželkou.
4: Já to dělám doma, my máme doma rakytník už asi 20 let, ale bohužel toho roku nám nezarodil, respektive to, co zarodil, tak snědli špačci. Nicméně tady v té spodní části jsou přece jenom ty bobule aspoň trošku jako šťavnatý, vybrat se dá. Jeho tady spousta, to jsem ani nečekal. Počítám s tím, že i do budoucna, kdyby nebyl doma a měl bych tady někde cestu, takže se tady zastavím. Hlavně z toho dělám sirup. Dělám to za studená. Je to vynikající.
2: Pochvaluje si, že je v rakytníku hodně vitamínů. Nevyrábí se z něj ale jen sirup, dodává majitel Martin Smetana.
1: Kuličky se potom rozmixují a vznikne z toho šťava, což je vlastně taká ta hlavná věc, z které se dá vyrobit všechno ostatné. Ta šťava je dost kyselá, takže je dobré ji osladit, radši medom než cukrom. Potom z té šťavy se dá vyrábat marmeláda, alebo dá se využít i normálně k mesu, tam, kde potřebujete dát trochu kyselější. Rakytník obsahuje velké množstvo vitamínu C a co je výhoda, že ani teplnou úpravou se ten vitamin C neničí.
2: Letošní úrodu hodnotí jako dobrou.
1: Výhoda rakytníku je, že netrpí ani suchom, ani mrazmi, takže zatím, co byla ovoce a i nám pomrzlo, tak rakytník je vždycky taká stabilná záchrana. On, jak pochází z těch chladných oblastí, tak mráz ho len tak nezaskočí. Normální sadár je většinou musí chodit do toho sadu 2x do roka, v zime stříhat stromky a v letě sbírat plody. My to máme tak, že my zavoláme těch zákazníků, aby nám přišli postříhat stromky a zároveň to sklidit.
2: Kilo větviček rakytníku s bobulemi tu vyjde na 100 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Nehledě na to, že o rakytníku se hovoří jako o všeléku současnosti, podporuje celkový zdravotní stav, zvyšuje výkonnost a aktivitu. Takže poklad v kuchyni, kdo ho má, vítězí. A teď už právě hrají Europe The Final Countdown.

0: 6:47 ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodové vstávání s naším vysíláním a přidáváme informace o počasí.
1: Počasí.
0: S nimi je tu meteorolog Mojmír Martán a já vám přeji hezké nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami a počasím na Vysočině.
2: Tak počasí je polojasné až oblačné, teploty se pohybují od 10 do 16 stupňů.
0: Jak to bude vypadat v průběhu dne? Čeká nás poměrně pěkný letní den.
2: Ano, čeká, přechodně může být i zvětšená oblačnost, jinak spíše polojasno, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Odpolední teploty budou dosahovat letních hodnot 25 až 28 stupňů. V průběhu dne se přechodně rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr, jinak vítr slabý, proměnlivý.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Pro dnešní den platí pro Vysočinu stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat také, jak to bude vypadat dál v tom příštím týdnu a o posledním srpnovém dni, tedy v pondělí.
2: Tak pondělí bude polojasné až oblačné, to se týče noci, ale k ránu se bude zatahovat a postupně se k tomu bude přidávat i déšť, přeháňky lokálně i bouřky. Srážky postupně přejdou od západu přes většinu území kraje, hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách. V průběhu dne potom začnou ubývat a odpoledne už nás čeká většinou polojasná obloha. Ranní teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů, ty nejvyšší odpolední 23 až 26. No a foukat bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně za frontou mírný západní nebo severozápadní vítr. V bouřkách nelze vyloučit ani přechodné zesílení větru.
0: Tak tedy bude vypadat dovršení prázdnin. A co nám slibuje ještě začátek toho září?
2: Tak měl by být polojasný až oblačný, v nočních a ranních hodinách může být i skoro jasno, ranní teploty 14 až 10, odpolední 21 až 25 stupňů a foukat bude mírný západní vítr.
0: Říká meteorolog Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni fór.
1: Sedí psychiatr v ordinaci ve svém křesle a nikde ani noha. Ale najednou se otevřenými dveřmi vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potěšen, že má klienta a hned se začne vyptávat, kdo pak mi to sem přichází, že by nějaký pejsek? Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou. Takže nějaký červíček. Chlápek něco nesrozumitelně zamumlá. Takže by to byla nějaká housenka. Třeba je taková krásná zelená, co? Chlap kroutí hlavou, pak nevydrží. Vyndá z pusy šroubovák a říká: doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám tady internet.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Po tříleté rekonstrukci je otevřený hrad Kámen na Pelhřimovsku. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Počet obětí požárů a výbuchů skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Lidé můžou opět navštívit hrad Kámen na Pelhřimovsku. Památka je po třech letech oprav znovu otevřená. Ve svých nových interiérech láká návštěvníky na unikátní sbírku historických motocyklů.
3: Ano, podívat
4: máme dovolenou
3: se, podívat
4: se. A uděláme takový okruh a tohle je jedna ze zastávek.
3: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
5: Jiří a Jitka přijeli na motorkách z Prahy. Paní Zdena má hrad od svého domu jen pár minut chůze.
6: Jako krásný prvky, moderní, i ty starší, hodí se to tam. Takže hodně návštěvníků hradu Kámen přeju.
5: Opravy fasády, interiéru a vybudování nového infocentra vyšly na 100 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. Podle mluvčí NPU je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
7: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
1: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
8: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
9: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
8: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Artis Brno porazil v šestém kole první fotbalové ligy Pardubice 2-1. Dařilo se i druhému brněnskému týmu. Zbrojovka doma zdolala Zlín 3-2. Baník Ostrava pak na Bazalech porazil Olomouc 1-0. Program kola pokračuje dnes od 15 hodin zápasem Liberce s Hradcem Králové. V 17 hodin se utkají Plzeň se Slováckem a Teplice s Jabloncem. Ve 20 hodin pak začne pražské derby mezi Spartou a Slaví.
2: Počasí.
1: V Libici nad Doubravou a Dukovanech je právě teď 13 stupňů, Košetice hlásí 15. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Vysočina.
1: Buďte opatrní na dálnici D1 na kilometru 132 ve směru na Brno. Stojí tam odstavené porouchané vozidlo.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dobré nedělní ráno přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin, 5 minut k tomu a 30. srpna své výročí má dnes vysavač. A kdo ho vymyslel a jak dlouho už ho používáme, to i mnohem víc uslyšíte za pár chvil v kalendáriu.
10: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je právě 7 hodin 11 minut a na Českém rozhlasu Vysočina v dobrém ránu otevíráme teď kalendárium. 30. srpna připomínáme i Mezinárodní den zmizelých.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odfoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a z kouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše 7násobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají Boniem. Pokud právě snídáte, přejeme vám dobrou chuť. Je 7 hodin 16 minut. Místo pádlování tahají lodě po kamenech. Sucho letos potrápilo vodáky na Otavě i Lužnici, kde je vody místy kriticky málo. Ovšem třeba na Vltavě je situace úplně jiná. Půjčovny hlásí velmi dobrou sezonu a zájem vodáků neklesá. Proč, tak to se dozvíte za malou chvíli v naší reportáži. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat tady na počasí a teploty v našem kraji. Aktuálně 10 až 15 stupňů na Vysočině. Jihlava, Hruškovy dvory právě teď těch 10, v Přibyslavi 14 stupňů a v Dukovanech právě také 14 stupňů. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a foukat k tomu bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hezké vstávání vám přejeme s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. 7 hodin 22 minut právě teď. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezonu i půjčovnám lodí na jihočeských řekách. Otava a Lužnice jsou místy téměř nesízné a vodáci pak tráví víc času vyprošťováním lodí z mělčiny než samotnou plavbou. Jednu z posledních sízných řek na jihu Čech, tak nebo sízných řek zůstává na jihu Čech Vltava. Ahoj!
1: Do kánojí, raftů nebo třeba kajaků už od rána nastupují skupiny vodáků, kteří po Vltavě vyplouvají z vyššího brodu směr na Český Krumlov. Vedle 10 vyřazených kánojí, které se postupně plní věcmi, se teď připravuje i Lucie Benešová.
2: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně, jezdíme už přes 40 let. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda. Takže jsme se nakonec rozhodli pro Vltavu, i když zapršelo.
1: Lucii Benešové a její vodácké výpravě přivezl vybavení sem do vyššího brodu Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou.
3: Protože nebyla voda na jiných řekách. Tím pádem vlastně vodáci neměli v podstatě jinou možnost, než vyrazit na Vltavu. Pro mě jako jak vltavský kempy, tak vltavský půjčovny měli letos žně, zejména teda koncem sezóny.
1: Letošní sezónu na Vltavě si chválil i majitel vyšebrodské půjčovny Rafting Vltava Petr Pucer.
4: Bylo hodně moc sluníčka, tím, že Vltava je sízná celoročně a hlavně je vlastně v kuse, i když nikde není voda, tak tady voda vždycky je, protože prostě máme to Lipno nad sebou, z kterého se to upouští a i ten minimální průtok, který tady je prostě na perfektní sjíždění a bez problémů.
1: Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice. Důvodem je sucho.
3: Konkrétně úsek Stábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sízný pouze jeden jez. A to byl spíš takový jízek než jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
1: Kvůli nízkým hladinám se Otava nebo Lužnice téměř nedají sjet. Vodáci proto mnohdy svoje plánované cesty ruší.
3: Ale taky jsem tam našel vždycky nějaký úseky, nebo jsem vodáky převážel, žili třeba dva dny, jeli ze Suchdola do Mláky, pak jsme je převezli někdy na Jemčinu, potom už tam nebyla voda, tak na Hamr. Takže jsme trošku jako narušili to stíždění, ale vlastně nebylo zbytí, aby to ty vodáci netahali, tak jsme jim to museli převíst.
1: Pokud se ale někdo i přes malou hladinu vody rozhodne řeky sjíždět, zůstanou na lodích často viditelná poškození.
3: Je to znát, že se jezdí po kamenech. Když se tady jede Vltava, tak tady se jede po vodě. Takže tady ta loď má životnost skoro neomezenou. Když to na těch úsekách, hlavně na Sázavě, tam jsou taky ostrý kameny. Tam jsou ty lodě nejvíc poškozený, nejvíc odrbaný ze spoda právě. Potom to dno ubejvá, je to jako kdybyste vzala šmirgl papír vlastně. Takže je to otázka času, než potom to loď praskne.

0: Hodně se vraceli odrobaný. No.
1: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Takže na Vltavě bylo letos dobře, s perfektním sjížděním. Snad i vy jste si to užili, milí vodáci, někde, kde to šlo perfektně. A ahoj. Za chvíli přidáme aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem, teď už Tanita Tikaram.

0: Českém rozhlasu Vysočina. Přidáváme teď aktuální zprávy. S nimi je ve studiu Tomáš Kolátor.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Jihlavské zoo se dnes loučí s prázdninami. Na programu jsou divadelní představení i tvoření pro děti. Dále se návštěvníci můžou podívat od 10 do 14 hodin na komentovaná krmení u žiraf, medvědů malajských nebo tapírů jihoamerických. Připravené jsou i další doprovodné aktivity. Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. V islandském referendu o obnovení přístupových jednání o vstupu do EU stále není jasno. Sečteno je zatím 152 tisíc hlasů z celkových 270 tisíc oprávněných voličů. Čísla se průběžně mění a v souladu s předvolebními odhady bude výsledek velmi těsný. Konečné a spolehlivé výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne. Česká veslařská dvojce Pavlína Flamíková a Jakub Podrazil postoupila na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojskiv mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je čeká dnes krátce před 10:30. A přidáme ještě předpověď počasí. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete z Havlíčkova Brodu na Krátkou Ves, tak opatrně, leží tam sražená zvěř. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za chvíli přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina také rekord Střebíče. Tentokrát půjde o nejvyšší hamburger. Tak zůstaňte s námi do té doby, zaspívá Jitka Zelenková nebo právě teď Jan Kalousek.

0: 7 hodin 41 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. A do dnešního rekordu, který vám představí Miroslav Marek, by se nejeden člověk rád zakousnul. Ale to bychom museli mít pusu jako vrata od chlíva.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvyšší hamburger. Hamburgery jsou fenoménem naší doby. Jedí se všude. Oblíbené jsou aspoň části obyvatelstva v podstatě po celém světě. Jenom ve Spojených státech se sní 50 miliard hamburgerů ročně. Ale pojďme k nám. Jan Jeník Kuchár z Třebíče má na svém kontě v tomto ohledu český rekord. Nikoli však největší hamburger, ale nejvyšší. On totiž dokázal poskládat 100-patrový hamburger standardní velikosti o výšce 83 cm. Postupoval přitom tak, že si v řetězci rychlého občerstvení nejprve objednal 50 kusů hamburgerů s extra masem navíc a všech 100 kusů mas pak naskládal mezi dvě sezamové housky, čímž vznikl finální 100-patrový hamburger. Sestavení hamburgerů, které rekordman provedl sám bez asistence další osoby, trvalo přibližně 3/4 hodiny. Rekordní hamburger poté opět rozebral, znovu z něj vytvořil 52-patrový hamburgerů a ty všechny následně rozdal lidem bezdomova v centru Brna. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré nedělní ráno. O předposledním srpnovém dni si užijeme slunečného počasí s letními teplotami, takže pokud někam vyrážíte, bude dobře, podrobnosti jsou tady.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně na Vysočině pohybují mezi 10 a 15 stupni, v Havlíčkově Brodě právě 12 stupňů, Telč, Kostelní Myslová 14 a Třebíč 16 stupňů. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Čtyři čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A je tu opět naše pravidelné okénko s otázkami na naše nejmenší. Tentokrát se Irena Šarounová ptala dětí na sluneční brýle, k čemu jsou dobré. A jejich odpovědi si poslechněte.
1: Proč musíme nosit sluneční brýle?
2: Aby jsme viděli, aby jsme nebyli spálení.
3: No, aby nám nesvítilo sluníčko do očí.
4: Aby nám nepalili oči.
5: A já jsem se dneska vezmu.
6: A třeba, aby jsme neměli červený oči.
7: Kdyby jsme neměli ty brýle, tak by jsme mohli i oslepnout.
8: Může se to stát někdy. Někdy jo, někdy ne.
9: Já mám mušlové brýle. Jsou mušlové a bílý.
10: Já mám takový bílý a na tom jsou barevní puntíky.
11: Já mám černomodrý.
1: Kdy nosíte ty sluneční brýle?
12: Když mám třeba červený oko.
13: Ve slunci špatně vidím, protože než na slunce, tak budou se ti trochu zavírat oči.
14: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Suché léto vzalo vodu lesním studánkám. Vyschlé řeky komplikují vodáckou sezonu na Lužnici nebo Otavě. Vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové je připravený ke startu. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V lesních studánkách ubývá voda. Může za to nedostatek vláhy způsobený letošním suchým létem. Od června zeslábl třeba i pramen na poutním místě u svaté Anny, nedaleko pohledu na Havlíčkobrodsku.
6: Lidi sem jezdí teda nabírat jako velký množství, i když teď si myslím, že už je lepší to nechat přírodě. To jsou hodný města.
7: Paní Ivana přivedla dva psy a pozoruje, jak pramen u pohledu za léto zeslábl.
6: Jako voda je dobrá, mně stačí, když si na občerstvení naleju, napijou se psy a zase jdeme dál.
7: Zopakování situace, kdy před lety studánka u svaté Anny úplně vyschla, ale zatím nehrozí. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: A dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu taky půjčovna mlodí na jihočeských řekách. Některé z nich jsou téměř nesízné. Nejhorší situace je na Otavě nebo Lužnici. Jedinou sízdnou řekou je tak turisticky oblíbená Vltava.
8: Ahoj! Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
9: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
10: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčují lodě.
9: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Do vesmíru zamíří vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný nejdříve na 13.26 českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 milionu kilometrů od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy.
11: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
12: Vysvětluje Soňa Eilerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
4: Slovinský cyklista Tadej Pogačar končí na Vueltě. Jednoznačný lídr závodu měl v osmé etapě nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a musel odstoupit. Při pádu si pětinásobný šampion Tour de France zlomil klíční kost a čeká ho operace. Etapu vyhrál v hromadném spurtu Francouz Brian Coquard. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Enric Mas.
5: Počasí.
4: Elřimově teploměr ukazuje 12 stupňů, v Telči a Dukovanech 14. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
13: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší dopravní komplikace na silnicích Vysočiny. Dobře dojeďte.
13: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
14: Nejbrutálnější zmanipulované procesy komunistického režimu budou tématem dnešního rozhlasového sloupku. Jaké ponaučení si z takzvaných babických událostí můžeme dnes odnést a čím nám dva umučení a popravení kněží můžou být vzorem? Poslechněte si zamyšlení Petra Hladíka už za pár minut.
13: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje je 8 hodin 12 minut a v rozhlasovém sloupku dnes zavzpomínáme na oběti nejbrutálnějšího zmanipulovaného procesu komunistického režimu. Petr Hladík hledal v posledních slovech mučedníka Jana Buly poselství.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Člověk nikdy Boha dost nemiluje a to je jediné, čeho musí litovat. Napsal v dopise na rozloučenou svému bratrovi katolický farář Jan Bula z cely smrti. Druhý den ráno byl na dvoře jihlavské věznice oběšen. Podobně jako necelý rok před ním další kněz Václav Drbola. Oba dva se stali oběťmi nejbrutálnějšího zmanipulovaného procesu komunistického režimu, ve kterém bylo celkem 11 lidí odsouzeno k smrti a více než stovka dalších k dlouholetým trestům v žaláři. Takzvané babické procesy měly zlikvidovat odpor vůči kolektivizaci a měly také zastrašit církev. Ale zpátky k té úvodní větě, kterou 32-letý Bula napsal svému bratrovi. Jistě může mít mnoho výkladů, protože vztah k Bohu je individuální záležitostí. Může to být třeba, že dokážeme žít v souladu s nějakými morálními zásadami, že respektujeme pravidla, že se k lidem chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, že milujeme své bližní, svoji rodinu. A možná právě v těchto situacích občas selháváme. Když máme problém se svými nejbližšími na něčem domluvit, když jim nedokážeme pomoci, když neslyšíme jejich prosby nebo přehlížíme jejich starosti. Máme však dobrou naději, že tohle je jedna z věcí, se kterou můžeme udělat něco my sami. My jediní máme prostor k tomu, abychom se pokoušeli i přes různá selhávání změnit své chování. Nevím, jestli se právě toto honilo v hlavě Janu Bulovi, když psal řádky svého posledního dopisu, ale jisté je, že už příležitost na nápravu čehokoliv neměl. Možná právě proto jsou pro nás jeho slova i po více než 70 letech příležitostí k zamyšlení.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočiny dozněli Beatles, je 8 hodin 16 minut a pořad Pochoutkový rok vysílá stanice regionální Českého rozhlasu Vysočina už 10 let. Včera se konala navíc v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. Reportáž vám nabídneme z místa už za pár chvil. Počkejte si na to.
1: Počasí.
0: A já už tady po očku také sleduji vývoj teplot na Vysočině, tak se na to pojďme podívat. 12 až 18 stupňů. Aktuálně Žďár nad Sázavou 15, Jaroměřice nad Rokytnou 17 a v Pelhřimově je momentálně 18 stupňů. Dnes očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může také vyskytnout přeháňka. Co se týče denních teplot, tak ty by se měly pohybovat mezi 25 až 28 stupni a foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný, výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ozek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
10: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněl Bruce Springsteen a teď už jsou tu aktuální zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Po střelbě na švýcarské hudební akci je několik obětí. Na sociální síti X o tom informovala policie. Počet mrtvých ani zraněných ale neuvedla. Incident se podle švýcarského rozhlasu SRF stal na noční taneční akci na dostihovém závodišti ve městě Aarau na severu země. Neznámý pachatel nebo pachatelé tam stříleli do davu. Do pátrání je zapojený i armádní vrtulník. Rozsáhlá policejní akce začala asi ve 3 hodiny ráno. Na místě zasahují i záchranáři. Přímé autobusové spojení začne zítra jezdit mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi. Spouští ji společnost Ikon Transport. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelařimově, Kamenici nad Lipou a v Jindřichově Hradci. Novou venkovní učebnu připravuje základní škola v Lukách nad Jihlavou. Vznikne na pozemku vedle bývalé sýpky, ve které je tělocvična. Parcelu o rozloze necelých 3000 metrů čtverečních odkoupil městys od soukromého vlastníka. Lidi můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je podle Jiřího Tůmy z Biologického centra Akademie věd prvním krokem k lepší ochraně mravenců. Kajakář Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa o medaile na trati 500 metrů. Finále začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finálovém závodě double kajak Jakub Špicar Daniel Havel. V Havlíčkově Brodě a Černovicích je 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 16. Dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi kilometry 153 a 149 ve směru na Prahu probíhá údržba zeleně a vozovky. Jeďte tam proto opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nechat se přeskočit motorkou si mohli vyzkoušet návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku. Ten je totiž s motorovými stroji spojený. Navíc se po 3 letech památka otevřela veřejnosti. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, je 8 hodin 38 minut právě teď a v zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po 3 letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů a právě na něm byl zaměřený i doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali 2 kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
3: Ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc, moc se mi to líbilo a šla bych do toho vždycky a každému to doporučím.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Vobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
4: Z Prahy. Moc se nám to líbí. Já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
5: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
3: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské hrny a také tento velorex, kam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu Zlata Vobinušková, na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
3: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
2: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívá ABBA. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny, ale teď ještě v dobrém ránu přidáme informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké nedělní ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat na teploty nad Vysočinou a oblohu. Jak to vypadá?
2: Tak teploty ty se nám pohybují aktuálně od 21 do 17 stupňů. Obloha většinou skoro jasno, polojasno, ale přechází nám od západu pás zvětšené oblačnosti a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Co se týče větru a vůbec celého počasí, jak se nám vyvine během dne?
2: Tak vítr ten bude během mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu, na večer nám potom začne zase slábnout a ty směry budou spíše takové proměnlivější. Jinak přes den očekáváme většinou polojasno, jenom přechodně zvětšenou oblačnost a je tam i drobná šance na přehánku, ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů.
0: Čeká nás tedy příjemný letní den. Co nám říká biopředpověď?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Takže dokonalost sama. Pojďme se ještě ale podívat také na poslední srpnový den, čili pondělí, jak to se bude tvářit.
2: Tak tam už bude spíše převažovat ta velká oblačnost, kránu, potom čekáme i srážky a bouřky, ty nám postupně potom budou během toho dne přecházet od západu přes většinu území kraje. Čekáme, že potom během dne, hlavně teda v těch odpoledních hodinách by měly začít ubývat a potom už by mělo být převážně polojasno. Ty nejnižší teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 23 do 26 stupňů. Vítr nám ze začátku bude vát slabý, proměnlivý, postupně potom bude mírný západní až severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách nám může přechodně zesilovat a večer už by potom měl vítr začít slábnout.
0: Říká meteoroložka Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já tedy děkuji za informace o počasí, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky víkend, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bardo, řekni fór.
1: Ředitel jedné významné společnosti má novou sekretářku. Když se vrátí domů, jeho manželka se ho na ní okamžitě vyptává. Hele, řekni mi, má hezké nohy? Já nevím, ne. No a co účes? Má modernější účes, než je ten můj? Ježíš Maria, já se o to nestarám, ne. No a jakou má barvu očí? Já nevím, prostě jsem si nevšimnul. No a jak se obléká? No, docela rychle.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Střelba do davu ve Švýcarsku má nejméně jednu oběť. Moravské Budějovice otevřou nový atletický ovál i zázemí pro fotbalisty. Od úterý můžou studující rodiče zažádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. Aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali. Nový atletický ovál dnes slavnostně otevřou v Moravských Budějovicích. Škvárovou dráhu tam nahradil moderní povrch. Stadion teď nabídne lepší podmínky nejen pro běh, ale i pro další atletické disciplíny. Součástí investice za téměř 50 tisíc korun jsou i nové prostory pro fotbalisty.
2: Zázemí přímo u hřiště místním fotbalistům dlouho chybělo. Nová budova nabídne 8 kabin, místnost pro rozhodčí i společenské prostory, které bude využívat také atletický oddíl. Součástí stavby je i venkovní pergola a samostatné toalety. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Linářová z tiskového oddělení úřadu práce.
3: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
0: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno si připsali premiérovou výhru v nejvyšší soutěži. V 6. kole zvítězili na trávníku Pardubic 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili, což popsal i trenér Artisu Roman Nádvorník.
4: Druhý poločas, tak si myslím, že ta naše aktivita i ta hra byla daleko lepší. Malinko nám pomohlo, že Pardubice se trošičku zatáhly. My jsme teda chviličku dobejvali, by nebylo tak jednoduchý, ale musím hráče pochválit za obrovské nasazení a bylo vidět, že prostě si za tím vítězstvím jdeme víc jak soupeř a dali jsme 2 góly a jsme za to rádi.
0: Vyhrála i Zbrojovka Brno, a to 3-2 nad Zlínem. Doma uspěl i Baník Ostrava, Olomouc porazil 1-0. Ligový program dnes vyvrcholí derby. Sparta přivítá Slávii ve 20 hodin. Už v 17 hodin se Teplice utkají s Jabloncem a Plzeň se Slováckem. V 15 hodin Liberec vyzve Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Třebíči mají 13 stupňů, v Počátkách nebo Telči 16. Dnes bude většinou polojasno, přechodně se zvětšenou oblačností. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme v našem kraji hlášené žádné nehody, dálnice D1 je taktéž plynule průjezdná.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Víte, jak se ručně kdysi vyráběly hřebeny? Dozvíte se to v dnešním prvním příběhu z Vysočiny hned po písničce. Startujeme.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Hřeben je obyčejná věc každodenní potřeby, tedy alespoň pro ty z nás, kteří máme vlasy. Moderní stroje je dnes chrlí po tisících. Přemýšleli jste ale někdy, jak se vyráběli dřív, před plasty a sériovou výrobou? Příběh jednoho hřebenáře jsme objevili v Bystřici nad Pernštejnem.
2: Držím v ruce zvláštní dřevěný nástroj s takovým zubatým nožem a restaurátorky Martiny Půlkrápkové se musím zeptat, k jakému řemeslu něco takového patří.
3: No, když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si taky říkala, co to je za zvláštní předmět. Ale samozřejmě, jak se vám to dostane do rukou, začnete o tom předmětu zjišťovat. A zjistila jsem, že je to vlastně speciální pilka, kterou se vyřezávaly hřebeny.
2: Jak se říkalo tomu řemeslu? Hřebenář?
3: Hřebenářské řemeslo.
2: Tady na Bystřicku byl hřebenář?
3: Co jsou doklady, tak pouze jeden jediný.
2: Známe jeho jméno?
3: Ano, byl to rod pana Janovského, který údajně pocházel z Třebíče v 19. století.
2: Napadá mě, z čeho ty hřebeny byly kostěné?
3: Ne, kostěné se právě vyráběly původně. Jsou to jakoby středověké archeologické nálezy. Tyto hřebeny, co tady máme, tak ty jsou z rohu.
2: Vy tady rozbalujete další krabici a už tady máme i hřebínek a tady jsou rohy. Takže tak. Z toho se hřebeny dělaly.
3: Toto je určitě kravský.
2: Máme tady i polotovary.
3: Ano, byly zase různé fáze výroby. Důležitý první krok bylo narovnat vlastně tu rohovinu a získat vlastně s ní takovouhle destičku.
2: Jsem si říkala, že právě ty polotovary, to je rovná destička.
3: Se muselo různě máčet, nahřívat a pak se to nařezalo a roztáhlo. Alisovalo, aby se vlastně zafixoval ten tvar té rovné desky.
2: A pak taky čistit, brousit.
3: No a pak nastala ta fáze, kdy jste si vlastně vyrobila ten polotovar. Na to byly takzvané potom formy, přípravky.
2: Takové matrice. Podle toho to zabrousy. A to je malý hřebínek.
3: Jo.
2: Má takovou velikost dnešního, říkáme, všivák mu tomu hřebínku.
3: Ano, vidíte, tady ho máme. No a pak, když se došlo do téhleté fáze, tak se řezaly zuby do toho. Na to máme právě ty speciální pilky.
2: Tak, a to jsou velké pilky, malé pilky, ano, různé ano. Velikosti. Tady to vypadá jak poříst.
3: Zuby se řezaly většinou těma dvojitýma. Jedna byla kratší, jedna další. A vlastně, když jste dořezávali, tak abyste nasadili na ten další zub správně.
2: Každý ten zoubek toho hřebenu, a opravdu ano. Máme před sebou ten všivák a to každý ví, jak je hustý, tak je zvlášť proříznutý.
3: Ano.
2: A teď je to hladké, hlavu to neřeže.
3: No, samozřejmě pak se musely ty zuby ještě zabrousit a vyhladit. To se ještě potom dělávalo různýma těma pilníkama.
2: Pilníky, rašpličky.
3: Tohle jsou různé rašple na to hlazení.
2: Tady jsou i nějaké zvláštní kleště.
3: Jo, těma se tahaly právě ty rohoviny. Oni jak se nahřívali za horka a máčeli, tak vlastně, že do ruky jste to nevzala, takže se používali kleště. Celou tu sbírku vlastně kdysi darovali Janoští. Něco nám ještě stále nosí potomci. Pan Antonín Janovský, to byl ten poslední vlastně, který jako vyráběl.
2: Kdy to bylo?
3: Do roku 1950 a něco mírně po. Pak už vyráběl i ty celuloidové hřebeny.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Legendu o básníku, který jede na koni v dlouhém černém plášti a klobouku, uvádí na pravou míru nový poeziomat, který stojí v Telči. A co je na legendě tedy špatně, uslyšíte za chvíli.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočiny.
1: Poeziomat. Černá roura, která vede ze země a trochu připomíná periskop, přibyla na dalším místě v kraji Vysočina, a to v Telči. Za prvních pár dnů provozu je jednoznačně nejposlouchanější telčská dechovka. V poeziomatech si totiž navzdory jejich názvu návštěvník nevyslechne jen verše. Nahrávky se vybírají podle historie místa, kde roura stojí. A tak si v Telči vedle dechovky, lidovky v podání Podjavořičanů a básní od slavných básníků i studentů telčského gymnázia můžeme pustit i legendu o Ivanu Martinu Jirousovi a jeho cestách na koni.
2: Oděl se do dlouhého černého pláště a velkého černého klobouku. Takto na koni dorazil přes náměstí na parkán za velké pozornosti občanů, přivázal koně u služebny VB a šel se hlásit.
3: Štve mě na tom ta poetičnost té legendy, prostě nic poetického na tom nebylo.
4: Hlas herce Michala Bumbálka podává dlouho tradovanou legendu, kterou Marta Veselá Jirousová, dcera básníka Ivana Martina Jirouse, uvádí na pravou míru.
3: Stojíme teďka tady před telčskou synagogou. Táta se semka jezdil hlásit v době, kdy měl ochranný dohled, protože tady byla služebna veřejné bezpečnosti. Bylo to 2 roky, někdy v letech 86-87, hnedka po propuštění z Valdic. Ten ochranný dohled, to byla taková zrůdná praktika tehdejšího režimu, protože táta semka musel jezdit každý den do určité hodiny. Nesměl vynechat ani o víkendu, ani ve státní svátek nikdy. A bylo to kvůli tomu, aby toho člověka úplně zdeptali, aby ho odstřihli od té komunity disidentů v Praze, protože on nesměl opustit okres. Bylo to pro nás velmi těžké období, protože táta neměl auto, navíc trpěl postvězenskou psychózou, takže to pro něj bylo opravdu jako strašně těžké i vzhledem k jeho povaze, která byla velmi jako svobodomyslná, a po tom propuštění to prostě bylo hrozné období, na které nerada vzpomínala hlavně moje maminka, protože to úplně definitivně už zničilo jejich manželství.
2: Na služebně se hájil, že nemá finanční prostředky na každodenní jízdné, že musí k dopravě využívat koně. Když se tyto jeho jízdy opakovaly za velkého pozdvižení a zábavy občanů, byl panu Jirousovi ochranný dohled zrušen.
3: To prostě není pravda, on to opravdu vydržel celé 2 roky a koně si skutečně pořídil. Ten kuň se jmenoval Lukáš a říká se, že ten poslední den toho ochranného dohledu vjel na tom koni až dovnitř do té služebny veřejné bezpečnosti. Podle mě by se tam nevešli, ale je to docela hezká představa.
4: Toho Lukáše stále neměli doma.
3: My jsme se v té době přestěhovali z domečku, kde jsme bydleli v podnájmu u hospodáře Ladislava Nechvátala. Ten ho tam měl ustájen.

0: ty nemuseli mít povolení k domovní prohlídce, kdekoliv během těch 2 let mohli prostě přijít uprostřed noci.
1: Kolik vám bylo roku se sestrou?
0: Mně bylo 5 let, Františce bylo 6. Já si to pamatuju okrajově, ale pamatuju si to. Prostě tlupa cizích lidí přijde do domu, všechno zpřehází, tak jak to je ve filmech, je to i ve skutečnosti.
2: Stelče Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: A pojďme dál. Jedna z nejstarších obcí na Jihlavsku slaví výročí. Kolikáté a co je to za obec? Poslouchejte dnešní třetí příběh z Vysočiny už za pár chvil.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Tento týden od pátku do neděle Vyskytná nad Jihlavou slaví 800 let od první zmínky o obci. Naše reportérka Irena Šarounová obec navštívila v době, kdy přípravy na akci vrcholily.
2: V kulturní místnosti základní školy ve Vyskytné nad Jihlavou sedím s
3: Janou Vackovou
4: a Petrou Dvořákovou.
2: Vás čeká oslava 800 let od první zmínky o obci ve 13. století. Vyskytná tak patří mezi nejstarší obce tady na Jihlavsku a do doby vzniku patří i vznik místního kostela. Komu je zasvěcený?
3: Svatému Vavřinci.
4: Je známý tím, že tam byly nalezeny hrobky duchovních z 18. století a zároveň k tomu se váže i příběh, že tohoto kostela byla ukradena monstrance, která byla potom nalezena zakopaná v Ježený. Bude tam prováděná mše a očekáváme, že přijedou i rodáci, kteří zas po dlouhé době se do toho kostela podívají. My jsme i pořádali sbírku na kostel, protože není úplně v nejlepším stavu. V tuto chvíli jsme mohli přispět na opravu střechy.
2: Před námi na stole tady také leží hromada krásných starých alb. Váš rod sem přišel na úplném začátku 20. století.
3: My bydlíme přímo naproti kostelu, máme nádherný výhled. Já jsem vdaná Vacková a jinak můj rod je Valentů. Můj praděda koupil náš statek po Němci, který uvádí se, že ho prohrál v kartách, byl zadlužený.
2: Máte teď hospodářství?
3: Máme. Taťka zažádal o navrácení, že jo, po revoluci.
2: Jak se Vyskytná připravovala na své 800. narozeniny?
4: Vyskytná má trošku štěstí, že má spolek pro občanské záležitosti, tým povětšinou žen.
2: Tady za nás je spousta předmětů z hospodářství, dokonce vidím i citeru.
4: Předměty, které jsme získali tady z půd.
2: To byla nějaká výzva, doneste, co máte.
4: Ano, co by se hodilo do historické výstavy.
2: Je tady krejčovská pana, kolovrátek.
4: Byli jsme i v archivu.
2: Dokonce zkoušíte divadlo. Pro režii jste získali herce Stanislava Gerstnera. A máme tady i jednu z hereček.
3: Budu hrát Drbnu.
4: Měl by to být průřez celou historií Vyskytné, kde upozorňujeme na jednotlivé trochu významnější události, které jsme našli buď v kronikách, nebo jsme o nich slyšeli od občanů.
2: Kolikrát tu hru zahrajete během slavného víkendu?
3: Jednou.
2: Jenom jednou. Tak doufám, že bude provedena alespoň na fotbalovém hřišti nebo na nějakém velkém place, aby se tam vešlo spousta lidí.
3: Ano, bude se to odhrávat na fotbalovém hřišti.
2: Trefila jsem.
3: Ano.
2: Na chodbě na zemi jsou tady připravené už tabule s nějakými dobovými texty, fotografiemi.
3: To jsou nejstarší dokumenty, kde je ta zmínka
2: 1226.
3: O naší Vyskytné.
2: Tam to je. Už stojíme před kostelem svatého Vavřince. Vidím tam nějaký letopočet pod těmi hodinami 1709, možná nějaká rekonstrukce.
4: Nicméně dneska už je zřejmá hlavně rekonstrukce, která proběhla velmi nedávno. Vidíme opravenou špičku střechy a to je právě z té současné sbírky našich občanů.
2: Tak já přeju obci nejméně dalších 800 let. Z Vyskytné nad Jihlavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A když už jsme v samém závěru stáli v kostele nebo u kostela svatého Vavřince, tak dneska se tam od 11 hodin koná mše svatá za doprovodu pěveckého sdružení Campanula a ve škole mezi 10. a 14. hodinou můžete ještě obdivovat výstavu o historii nejen obce, ale také výstavu Šaty dělají člověka i v zemědělství i výstavu obrazu Lady chudobové. No a pojďme dál. Pokud máte rádi cyklistiku a sportovní výzvy, tak to určitě zkuste jízdu na jednokolce, o které se více dozvíte v našem čtvrtém příběhu z Vysočiny.

0: Vysočiny.
1: Jednokolka je sportovní náčiní, které většina z nás zná ze znělky Večerníčku nebo z cirkusové manéže. Miroslav Neverkla zná ještě na to slavou, na ní dokonce jezdí na nákup a nemusí držet ani řidítka. Zvládne vést i dvě tašky.
2: Na začátku Aniny aleje u Březníka na náměšťsku stojíme s Miroslavem Neverklou a před námi na zemi leží jedno kola. A jsou to moderní kola, není to takový ten kostitřas?
3: To jsou jednokolky, tu nejmenší, co mám, na tom jsem se vlastně učil jezdit. Tady tu další, ta už má, jak vidíte, terénní kolo.
2: To největší.
3: To má 630 palců.
2: A teď k tomu, jak se na jednokolce jezdí, je to o hodně jiné, než jezdit na klasickém dvoukole?
3: V podstatě máte, řeknu, jednu osu, kterou musíte balancovat. Balancovat navíc, dopředu, dozadu.
2: Proč jste se rozhodli jezdit na jednokolce?
3: No, jsem motorkář, rád jezdím na motorce a chtěl jsem se zlepšovat. Shodou okolností jsem jednou četl na internetu článek, co vás jako v té jízdě posune. A jedno z těch věcí, co tam bylo napsané, tak byla jednokolka. Tím se údajně má zlepšit v tom, když má problém se naklánět třeba na levou nebo na pravou stranu. Že to nemá žádná řídítka, tak vlastně zatáčíte náklonem. Tak jsem si říkal, tak si koupím tu nejlevnější, nejmenší, stejně mě to přestane bavit. No a jak sama vidíte, takhle to nakonec dopadlo.
2: Máte tři. Jak jste se začal učit na jednokolce? Co byste poradil?
3: Není problém si najít nějaké návody, videa.
2: A začínal jste s chrániči?
3: Ne, vůbec, přiznám se, žádný chrániče doteď jako nepoužívám. Učil jsem se to stylem, že jsem vlastně přijel k nějaké zdi nebo k nějaké brance, o kterou jsem se mohl opřít. Člověk si potřebuje z začátku zvyknout na to, že když šlápne, tak ta jednokolka pod váma pracuje, takže vám někam začne ujíždět. A vy se učíte balancovat. A dalším krokem většinou bývá to, že člověk jako kdyby začne nejprve padat dopředu. A jak už cítí, že už jako hodně padá, tak do toho začne šlapat. A jak šlape, tak se ta jednokolka v podstatě pod ním srovná.
2: Má to brzdu? Má to tady, pod tou sedačkou tady vidím páku brzdy.
3: Když už jedete z prudkého kopce, tak vy vlastně brzdíte nohama, ale dávají se tam brzdy, aby přece jenom jezdci se trošku jako odlehčilo, používá se to výloženě spíš na přibrzdění.
2: Takže to brzdí tím šlapáním dozadu, jak jsme se učili na těch starých pionýrech.
3: Přesně tak.
2: Převody to nemá.
3: Převody to nemá.
2: Teď máme před sebou krásnou hladkou asfaltku.
3: Třeba tady na té terénní není problém, polňačka.
2: A Miroslav Neverkla si bere tu nejmenší jednokolku. A jak se na to nastupuje, abyste hned nespad?
3: Si dám šlapátka do vodorovné polohy, pravou nohu si opřu.
2: Sedíte na sedačce, jakoby?
3: Ano, už se zapírám o sedačku a teď vlastně jde o to, že v momentě, kdy já se odrazím levou nohou, tak přišlápnu pravý pedál a ta jednokolka podjede jako kdyby pode mě. A v ten moment já vlastně můžu začít šlapat.
2: Balanc, levá noha a jedeme. No tak to byla rychlovka. A sestupuje se se skočením. Dozadu nebo dopředu skáčete?
3: Já skáču dopředu, ale dá se i dozadu, je to spíš o zvyku.
2: Co je na tomto nej?
3: Ten proces toho učení, to byla hrozná legrace. Člověk prostě měl vždycky takovou tu dětskou radost, když prostě dvakrát šlápl dopředu, než spadl, pak ujel ani 10 metrů, 20 metrů.
2: Do čeho půjdete teď, když už na jednokolce umíte?
3: Na jednokolce prozatím zůstanu. Ono, když se člověk chce naučit jízdu dozadu, otočení se třeba na místě, těch triků je spousta a zvládnout třeba těžký terén, to je také výzva.
2: Z Aniny aleje u Březníka Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Video ukázku jízdy Miroslava Neverkly na jednokolce najdete na našich internetových stránkách. A co mají mšice a červci společného s regionální potravinou? Zní to zvláštně, ale bez nich by nebyla jedna velká sladká dobrota. Za chvíli uslyšíte, jaká.
0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Vysočiny.
1: Mezi oceněnými regionálními potravinami letos najdeme i medovicový med z medárny Hrádek u Pacova. Malé obci vyrábějí manželé Markéta a Vítězslav Krejčovi med už od roku 2013. Postupně přidali právě i medovinu, šumivé medové víno nebo ochucené medy. Nejtmavší výrobek, který jsme si tam prohlédli, je právě ten oceněný.
2: Markéta Krejčová.
3: Vítězslav Krejče.
4: Společně stojíme v medárně Hrádek u Pacova. Máte letošní novou regionální potravinu a tou je medovicový med.
3: Medovicový med my obvykle máme jako druhý med v sezóně. Produkují ho hlavně mšice nebo i mery, červci, puklice. Včely sbírají tu medovici, což je sladká šťáva, metabolický produkt právě těch mšic a přidávají k tomu různý enzymy a přetvářejí ho na med, který je pak tmavý barvy. Má takovou kořenitou chuť, je plný minerálů, bohatý na hořčík, zinek, železo.
4: Je to to, co známe jako lesní med, takový ten hodně tmavý?
3: Ano, laicky se mu říká lesní med, správné označení je právě ten medovicový med. Specifikum tohohle medu je, že pomalu krystalizuje, trvá mu to i několik měsíců.
2: Lesní med se laicky říká, protože ty červci a mšice žijí převážně na jehličnanech, proto lidi to znají jako lesní med.
3: Ale není to pravidlo, můžou se právě vyskytovat i na listnatých stromech, jako na dubech třeba, na lípách a tak dále.
4: Nestává se lidem, že si pletou medovinu a medovici a myslí si, že ten med je z medoviny?
2: Spíš si myslí, že medovice je jako tvrdý alkohol, že to je jako kořálka. My vám můžeme ještě ukázat těch sudech, to je letošní produkce. Letošní medovice se vytáčela koncem června a v průběhu července byla hodně bohatá.
3: Jo, tady máme prostě označení, že tato produkce je vlastně ze stanoviště, který máme tady u Eše, u Pacova. Vytáčeli jsme ten med 26.6. a má 16% vody. Vidíte, že je pořád tekutý.
2: A my to potom samozřejmě, když se to stáčí do sklenic, tak se to jede přes to uhelenový síto, takže to opravdu ztratí úplně všechny, jako vosk, propolis, pil, cokoliv.
5: To je.
2: Ono to vlastně se vyčeří. Vždycky je lepší ten med nechat vyčeřit, než se to právě stáčí hned do těch sklenic.
4: A jak to dlouho trvá?
3: Vyčeření je poměrně rychlý. My když vytáčíme, tak přes noc necháváme v těch nádržích to vyčeřit a pak to přetáčíme do těch sudů. Tady už ten med je hodně vyčeřený. Potom než to půjde na plnící linku, my umístíme tu hadici do spodu toho sudu a odčerpáváme to od spodu. Takže tam je krásně čistý
2: med. Případně se tohle to sebere manuálně a pak to jde přes to. Máme na to takovou stáčečku, takže pak rozjedeme to plnění. Můžeme se podívat klidně tady do medárny, kde vlastně vytáčíme med. Tady se přivezou ty nástavky, Vítěz je sváží opravdu brzo ráno, třeba v 5 ráno se jede na včelnici, odeberou se ty medníky, ty nástavky, přivezou se sem do medárny. U té odvíčkovací vany odvíčkujeme ty víčka, pod kterými ten med. Dáváme to do medometu, máme dva medomety, takový samosklopný, elektrický, takže nemusíme točit plikou, což je fajn. Ten med vykapává tamhle do toho síta, který je vyhřívaný. Přes to síto se to čerpá tady do té nádrže, pak se to zase čerpadlem stáčí už do těch sudů. Přičemž se zase ty nástavky, ty medníky na večer odváží na to stanoviště, takže to je takový proces od 5 do rána až do setmění.
4: A vy máte takovou tu práci, že máte volno v zimě nebo vůbec nikdy?
2: No tak ta zima je zase prodejní. Je to samozřejmě tak, že ta hlavní sezóna včelařská je, řekněme, od dubna do srpna a od září samozřejmě už zase začíná ta prodejní. Protože jako Vánoce, teplá medovina, medy, pak od toho ledna do toho března je to takový jako plonkovnější.
4: Z Hrádku u Pacova Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Všechny příběhy z Vysočiny najdete na webu vysočina.rozhlas.cz a další tu budou zase za týden. Lidie Jakubičková vám přeje v tuto chvíli dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání. Už za chvíli tu bude pochoutkový rok, který slaví 10 let svého vysílání, takže určitě zůstávejte s námi i nadále a já se budu těšit zase příště.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Kvůli suchému létu chybí voda v lesních studánkách. Luka nad Jihlavou koupila pozemek pro venkovní učebnu školy. Referendum na Islandu nejspíš vyhráli odpůrci obnovení přístupových rozhovorů. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Letní nedostatek deště uškodil i studánkám. Třeba ve Žďáře nad Sázavou není voda pitná ani v jednom ze tří sledovaných zdrojů. Ubývá i množství vody v lesních studánkách. Podle ekologického lesníka a obnovitele studánek u Velké Býteše Jiřího Nohela občasné deště v druhé polovině srpna podzemní zásobě moc nepomohly.
5: Půda je neprostupnější, ona je slehlá, je stvrdlá a není schopná nasakovat tu vodu. Proto by dneska musel přijít několikafázový déšť, to znamená ten první třeba by musel mít, dejme tomu, 40 mm, a který teprve by narušil, naměknul tu horní vrstvu a po ní by museli přijít dva aspoň 80 mm deště, samozřejmě s nějakým rozmezím, aby nevznikly povodně lokální a ty by byly teprve schopny doplňovat spodní vodu.
4: Novou venkovní učebnu připravuje základní škola v Lukách nad Jihlavou. Vznikne na pozemku vedle bývalé sýpky, ve které je tělocvična. Parcelu o rozloze necelých 3 000 m² odkoupil městys od soukromého vlastníka, jak uvedl bezpartijní starosta Martin Dvořák.
6: V minulosti byly snahy o to tam postavit nějaké rodinné domy, že to se zamítlo i z důvodu té ochrany té památkové fasády, která je na té tělocvičně. A potom teda se nějakým způsobem podařilo dohodnout s tím vlastníkem.
4: Islanďané v referendu zřejmě odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ve velmi těsném referendu mají podle zatím předběžných výsledků odpůrci asi 52% hlasů. Před zastánci mají náskok asi 10 000 hlasů.
7: Obnovení přístupových rozhovorů odmítly všechny volební obvody kromě dvou, které zahrnují hlavní město Reykjavík. Ty jsou sice největší, počet hlasujících ale zbytek regionu nepřevážil. Referendum není závazné, kabinet premiérky Kristrún Frosta-Dóttirové ale už dříve uvedl, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií. Bez nich se Island nemůže stát členem 27. Dál ale zůstává součástí schengenského nebo evropského hospodářského prostoru. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
4: Kajakář Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa finálový závod na trati 500 metrů. V polské Poznani fouká vítr, který dělá na hladině vlny. I na to umí Dostál reagovat společně s trenérem Pavlem Davídkem.
8: Máme připravenou variantu, že by Pepa jel na větší lodi, když by byly velký vlny při větru dozad. Co se týká toho spodku, tak vlastně na pocit je úplně stejná, akorát má vyšší palubu. Z toho důvodu, aby ta loď právě rozrážela ty vlny a do těch vln se nezapíchávala. S tím, že Pepa přeci má jako speciální loď i takhle na sebe a má i trochu víc potopenou než soupeři. Ta loď je ready, ale doufáme, že ji nevytáhneme, že pojede tady na tý svý červený a budou dobrý podmínky.
4: Finále kajakářů na 500 metrů začíná právě teď. Za dalších 50 minut pojede ve finále debl kajak Jakub Špicar Daniel Havel. Dvě medaile pro Česko už na světovém šampionátu v Poznani vybojoval kanoista Martin Fuchsa. Po zlatu na kilometru získal včera taky stříbro na 500. A závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Představí se Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Dohromady si úvodní kolo v New Yorku zahraje 17 českých zástupců.
3: Počasí.
4: V Jihlavě a Počátkách je aktuálně 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 19. Dnes bude většinou polojasno, přechodně se zvětšenou oblačností. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout srážka nebo přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Při nedělním dopoledni nemáme hlášené nehody v našem kraji, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře sem jít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný medál, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory, do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvědí. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinnou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
0: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
0: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
0: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
0: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
0: Tak se do toho pustíme?
1: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
0: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
0: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
0: Vydusíme na tuk, jak se říká.
1: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
0: Máme litr celý rovnou nebo ne?
1: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, a necháme vařit.
0: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
1: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
0: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10, jich tam může být, jo, takhle.
0: My jdeme na maso.
1: A ty jdeme na maso, jo.
0: Máme krásnou dančí kýtu.
1: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
0: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkala, spojené.
1: Jako motýlek se tomu říká, ale...
0: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
1: A teď jdeme na tohle.
0: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: Jdeme na to, jo?
0: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Tady dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičků, jenom mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo.
1: Tak, tohle bychom měli takhle nachystat, jo. A půjdeme do toho balení.
0: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili

0: k tomu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
0: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
0: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
0: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
0: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
0: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
0: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
0: Je
1: slavnostnější.
0: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
0: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
0: Jo, to ne, to se těším, já mu fandím.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu, dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že v něm vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: Ježiš, to, a pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka ta to dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo.
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí. Podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit. Už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hrad Kámen na Pelhřimovsku prošel kompletní rekonstrukcí. Otevřený bude do konce sezóny 1. listopadu. Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Pětibojař Matěj Lukeš je mistrem světa. Dnešní den bude slunečný s polojasnou oblohou a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hrad Kámen na Pelhřimovsku je opět přístupný veřejnosti. 3 roky totiž na něm pracovali stavebníci a restaurátoři. Celá rekonstrukce, včetně vybudování nového infocentra, vyšla na 100 milionů korun. Opravy památky z přelomu 13. a 14. století se dotkly exteriéru i interiéru, jak popisuje kastelánka hradu Zlata Vobinušková.
2: Tak samozřejmě dělaly se fasády hradu celkově, vyměňovala se okna, jak na starém paláci, tak na nové části hradu, kompletní celková elektroinstalace. Tady ve starém paláci část stropu, protože se přesouvalo to schodiště. Samozřejmě podlahy máme v některých interiérech nové a i v té expozici motocyklu máme novou kaučukovou podlahu a tak podobně.
0: Hrad Kámen je otevřený každý den v září, kromě pondělí, v říjnu pouze o víkendech. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až 1/3 minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další připomínky, nebo spíše podmínky, přibližuje Martina Mlynářová z tiskového oddělení úřadu práce.
3: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
0: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 750 lidí. Většina z nich v Nepálu. Úřady také dál pátrají po tisících nezvěstných lidí. Stovky z nich jsou cizinci.
4: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
1: Počasí.
0: Dežďáře nad Sázavou je aktuálně 22 stupňů, v Novém Rychnově nebo Dukovanech 21. Dnes bude většinou polojasno, přechodně se zvětšenou oblačností. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody v našem kraji hlášené v tuto chvíli nemáme. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové nedělní dopoledne. Dokáže vytvořit téměř dokonalou kouli. Je vidět jen ocásek a chovatelé mu přezdívají malý tank. Tušíte, o kterém zvířeti je řeč? Počkejte si na reportáž už za pár minut. Vypravíme se, jako vždycky v neděli, do zoologické zahrady v Jihlavě.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A muzika v našem vysílání samozřejmě také nemůže chybět. Tohle je Mídlový princ, písnička, se kterou přichází Václav Neckář.

0: vždy se zbalí úplně stejně a dokáže vytvořit téměř dokonalou kuli velikosti menšího míče. Do Jihlavské zoo dnes míříme za pásovcem a průvodkyní nám bude v reportáži dělat jako vždy Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dneska si povídám s naší chovatelkou Hankou. Ty máš na starosti taková nádherná zvířata. Vlastně asi všechna tvoje zvířata jsou nádherná, ale dneska by mě zajímal takový malý tvoreček, který se jmenuje pásovec.
3: Pásovec kulovitý.
2: Asi dokáže udělat kouli? Nebo...
3: Dokáže udělat úplně dokonalou kouli. Vypadá to opravdu jako koule, protože on má kryt i vlastně takhle ze předu na hlavě a za i ouška. Akorát ocásek, která ten vidět je, ten si on právě jak se úplně skulí, tak si ocas dá vedle té hlavy.
2: Vypadá to jako takovej zámek, jestli jsi mi to jednou ukazovala,
3: ano,
2: vypadá
3: ano,
2: to jako takovej
3: ano, přesně,
2: zámek.
3: Přesně.
2: Vždycky se složí úplně stejně?
3: Vždycky se složí úplně stejně. Dokonce, když jsme měli samici se samcem společně, tak když jsem je potom potřebovala rozdělit, protože jsme čekali, že samice bude mít malý, tak aby ten samec u toho nebyl, tak samice si dávala ocásek vlevo a samec vpravo. Takže vůbec jsem nemusela čekat, až se rozbalí, abych poznala, kdo je kdo, ale stačilo se jenom podívat takhle.
2: Takže vždycky zacvakovou stejným
3: na jednu
2: způsobem.
3: Stranu.
2: Ano. A myslíš, že je to tím, že to kluk a holka?
3: Ne.
2: Asi je to možná nějaká preference, jak se jim to líp hodí.
3: Třeba, tak,
2: příjemnější.
3: Tak.
2: A říkala si malej pásovec. Viděla si toho malého pásovce? Jakou dobu od porodu si viděla pásovce?
3: Já si myslím, že hned ten den, když se narodil, protože to už jsem věděla, že to malý se brzo narodí, protože ona, ta paní pásovcová,
2: ano,
3: potom neudělá tu dokonalou kuličku.
2: Vlastně
3: ke
2: nepustí,
3: konci,
2: jakoby
3: březosti. Tak, přesně
2: jo,
3: tak.
2: No,
3: takže tak už je to vidět, má tam krásný takový trojuhelník, jo, takže pak už je to vidět, takže to jsem kontrolovala každý den a viděla jsem ho ten den, když se narodil.
2: A jak vypadá to miminko?
3: Vypadá jako úplně malinký, teda jako pásoveček a je modrej.
2: Aha.
3: Fakt vyloženě modrofialovej a má měkoučký, nemá samozřejmě ty tvrdý pásy, je úplně měkoučkej.
2: Můžeme říct, že je to taková jako zmenšenina.
3: Ale je to malinký pásovec, tak.
2: Ještě jsme říkali, že je to koule, velká jak, co je ta koule? Teďka u dospělýho pásovce, jak asi velký míč by to mohl být, nějaký sport?
3: Házená. Menší než volejbal třeba, nebo fotbalový míč, prostě do ruky.
2: Dáně, do ruky jako na házenou.
3: Jo, řekla bych, že házená, tenisák je moc malý.
2: By mohl být. Ale já jsem je teda viděla běhat, celkem mě překvapilo, jak je to zvíře rychlý.
3: Ano.
2: Asi když nedáš pozor, tak jako můžou lehce prchnout.
3: Určitě, můžou.
2: Jak se pohybují, protože jako vidíme i dlouhé drápy, protože rozhrabávají tu zemi. Dělám to nějaké potíže, ty drápky?
3: Nedělá. Říkám tomu malej tank, protože dostane se úplně všude.
2: Malej tank.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Petr Janda, kapela Olympic, pták, rosomák, nedělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Váží tuny, vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku můžou rozhodnout pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruckské dílně už přes 4 století rodí zvony, uslyšíte za chvíli. Hned po písnice, se kterou přichází Iva Frýlingová a Miroš Birka. Někdy stačí dát jen dech. Příjemný a pohodový poslech.

0: mimochodem seriál Ordinace v růžové zahradě, ze kterého je tahle písnička, by se měl teoreticky, to jsem četl, vrátit zase zpátky na obrazovky televize Nova, splacené platformy OnePlay, tak uvidíme. Každopádně teď míříme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina do Rakouska. Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty menší cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 400-letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem jasně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu.

0: ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
0: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
0: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.
2: No a z Rakouska se přesuneme na sever. Praskání ledových kér při Kratsku a mezi kameny lidské lebky. Staré inuitské pohřebiště u grónského Ilulisátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobu i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. Do Grónska zamíříme v reportáži za chvíli. Teď Elton John.

0: Darinka Rolincová, čo o mne vieš? Krásna spomínka na 80. let a tuším, kdy vznikla tahle písnička. Pojďme do současnosti. 11 hodin 32 minut, to je aktuální čas. Posloucháte nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a my teď míříme hodně na sever. V Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissat, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních Inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
2: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století, jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
1: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
2: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
1: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
2: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
1: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
2: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
1: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
2: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
1: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
2: Chceme je zpátky. Chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá. Teď je všechno jenom o turismu a rybaření.
1: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
3: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí zaplavat, ale je to zakázané. Může to být velmi nebezpečné. Když se velká kra rozlomí, může vytvořit tsunami.
1: A právě neukáznění turisti představují pro zdejší hroby další nebezpečí.
2: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
1: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulissatu, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Už za chvíli nám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Čtyři čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Za chvíli už tady bude 12. hodina a přihlásí se pravidelné víkendové písničky pro Vysočinu jako každý den mezi 12. a 13. Už teď můžete objednávat svůj oblíbený song třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu a já už se teď těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace. No a do 12. nám bude dělat společnost Michal Penk. Písnička se jmenuje O bláznech. Hezký poslech.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
7: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
6: Děkujeme.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Po tříleté rekonstrukci je znovu otevřený Hrad Kámen. Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Čeští basketbalisté vyzvou na Královce, výběr Norska. Bude většinou polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Lidé můžou opět navštívit Hrad Kámen na Pelhřimovsku. Památka je po třech letech oprav znovu otevřená. Ve svých nových interiérech láká návštěvníky na unikátní sbírku historických motocyklů.
9: Ano, podívat se.
10: A uděláme takový okruh a tohle je jedna ze zastávek.
9: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
11: Jiří a Jitka přijeli na motorkách z Prahy. Paní Zdena má hrát od svého domu jen pár minut chůze.
12: Jako krásný prvky, moderní, i ty starší, hodí se to tam. Takže hodně návštěvníků Hradu Kámen přeju.
11: Opravy fasády, interiéru a vybudování nového infocentra vyšly na 100 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
13: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
8: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk. Dalších pět lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Árau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali.
0: Sport.
8: Čeští basketbalisté dnes odehrají druhý zápas před kvalifikace mistrovství Evropy 2029. Po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii nastoupí v Praze proti Norsku. Hrát budou od 17:30 na Královce. Bude to pro ně historicky první vzájemné utkání. Stříčlené skupiny, ve které budou hrát ještě v listopadu doma z Belgii a v únoru v Norsku, postoupí do hlavní části kvalifikace pouze vítěz.
0: Počasí.
8: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 24 stupňů, v Přibyslavi 22. Bude většinou polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný jihozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Opatrně teď na silnici 602 u Velkého Beranova na Jihlavsku. Na vozovce tam leží sražená liška.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
14: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete i studiovou linku do Českého rozhlasu Vysočina. A sice 22 155 49 99. I dnes jsou tady pravidelné písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Já už se teď těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i další varianty, jak si svůj oblíbený hit objednat. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků. To všechno pošlete na číslo 900104. Cena jedné SMSky jsou rovné 4 koruny. Pište bez diakritiky, bez háčků a čárek. Taky internet funguje vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj už čtu. Dobrý den, zahrajte prosím pěkně pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku od Karla Gotta. Jdi za štěstím, já jdu za ní. Podepsán Béďa. Tak písničku posíláme a zahrajeme pochopitelně i tu vaši oblíbenou. Stačí si o ní napsat nebo zavolat. 22 155 49 99. Když

Další přání z SMSky, prosím, od skupiny Holky pro mámu. Děkuji, Soňa z Jihlavy. Tak já děkuji Soně za její SMSku a písnička už je připravena. No a jakou zahrajeme vám? Těším se na vaši objednávku. Rád ji splníme.

0: nedělních písničkách pro Vysočinu se teď podíváme do Třebíče, odkud nám volá Vítek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, já vás všechny zdravím a zdravím všechny přátelé tohohle výborného rádia. Písničku, na který jsme se domluvili, že mi zahrajete, tak tu chci nechat zahrát hlavně pro manželku. Pak by to bylo pro maminku do Brchnice, tam dneska pouk, tak ať se jí to tam lejbí, ať se jim to vydaří. Pak by to bylo pro paní Jurkovu, která vařila ve brusírenský jídelně. A pak by to bylo pro dědu a bábičku Kvajzrovi a pro dědu a bábičku Svobodovi. Můžeme to pustit, ať to nezdržuje.
0: Posíláme trojského koně, tak ať udělá radost.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Není zač, naslyšenou.

0: zcela jistě končí poslední prázdninový víkend. Jak je možné, že školáci ze základní školy v Lukách nad Jihlavou nepůjdou 1. září do školy? Prozradíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Pojďme splnit další přání. Paní Sylvie píše: hezkou neděli. Ve stínu stále probíhající války na Ukrajině i já přemýšlím, jak aspoň trochu malinko pomoci. A aspoň mi to dalo poznat trochu mladou ukrajinskou hudbu se západní spoluprácí. Tak třeba písničku od Eda Sheerana featuring Antitila, Two Step. Všem posluchačům s přáním míru. Sylvie z Prahy. Písničku rádi posíláme a i vaše hudební přání samozřejmě splníme. Jako každý den na vlnách Českého rozhlasu Vysočina mezi 12. a 13. hodinou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte píseň Pohádka od Karla Plíhala pro moji ženu Radku, ať má krásný konec léta. Díky, Standa. Přání bylo přečteno, píseň je připravena.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna sářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl petenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátny se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

a plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skutky, sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat, komu budeme plnit přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Dana z Havlíčkova Brodu. Dobrý den a přála bych všem posluchačům tohoto nádherného pořadu, jak poledního, tak večerního, pro radost zahrát písničku Život je krásný.
0: Krásné
1: je žít. Tak.
0: Ano, ano.
1: Jsem to obrátila.

0: Jo, a děkuju vám. A zase naslyšenou.
1: Nemáte vůbec zač. Písničku si užijte stejně jako dnešní den. Děkuji za hezká slova.
0: Děkuju a krásný den.
1: Přeji krásný poslech.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a já ještě doplním, že s písničkou Krásné je žít přichází Milan Chladil. Tak ať se líbí.

0: Do Třeštěte tě zdravíme pana Jirku, který má také něco na srdci. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, zdravím všechny posluchače tohoto rádia a hlavně celou tu naši regionáckou partu. Všem, co právě usedají k obědu, popřejeme dobrou chuť a protože je takový skvělý počasí, prázdninový, poslední dny, tak si to užijte. A já jsem vybral písničku Duel od Valdemara Matušky a Evy Pelarové Tam za vodou v Rákosi.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: Zdravím a děkuju za zahrání a někdy naslyšenou.
0: A mimochodem, jak vypadal váš dnešní oběd nebo vypadá, co máte dobrého?
1: Já mám sekanou.
0: Mm-hmm.
1: Sekanou brambory a salát
0: zeleninový. No, tak dobrou chuť, nebo každopádně děkuju. Příjemné zažívání a písnička je připravena. Mějte se hezky, děkuju za telefonát, pozdravujte Třeště, naslyšenou.

0: Až do roku 1965 jsme se podívali s Valdemarem Matuškou a Evou Pilarovou. Právě tenkrát tam zpívali tuhle písničku. Teď se v hudebním rozjímání posuneme trošku více do současnosti. Více nám řekne paní Hanka, která je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Zítra, vlastně pozítří, začíná nový školní rok, který určitě nebude vítat řada žáků a studentů, ale skutečnost je taková, musí být čím dál chytřejší. A já bych chtěla především popřát úspěšný vstup do nového roku svým vnoučatům, dvojčatům Bilovi a Maxovi, kteří nastupujou z páté třídy do šesté, takže to budou mít o něco náročnější, ale také všem žákům a studentům všech stupňů úspěšný školní rok, aby to zvládali a mohli se těšit zase úspěšně na další prázdniny. A prosila bych vás o zahrání Když nemůžeš, tak přidej víc, protože to se bude týkat pro všechny od první třídy až nahoru.
0: Výborně. Tak posíláme písničku. Děkuji za vaše přání, přeji vám hezkou neděli a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji taky, naslyšenou.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady další SMSku, prosím zahrát Kulatá pro radost. Děkuji moc. Verča Speřimová, Jarda Hypochondru už je mezi námi i s výše zmíněnou písničkou.

0: číslo 22 155, 49 99 je obsazené. Pojďme splnit další přání. Pana Jardu zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Koláři. A zdravím všechny posluchače tohoto skvělého českého rádia. A chtěl bych paní mě předvěla nechat zahrát dětem do školy Mléčný bar od Zdenka Siráka, aby se jim dařilo, aby měli takový dobrý učitele a chodili rádi do školy.
0: Dobře, tak všechny zdravíme školáky a písničku posíláme. Díky za přání, Moc hezký den.
1: Děkuju a přeju všem krásný dny. Naslyšenou.
2: Když jde naše třída do baru Mléčného, bere sebou třídního járu.

co je dobrý, to je nezdravý. Přátelé, učitel nám o tom vypráví. Veselé, dáme si 35 chlébíčků.

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou,

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další SMSka. Tu tvou vůni cítím dál. Helena Mondráčková. Díky za zahrání. Ivana Peřimov. Inu posíláme.

0: Paní Marie je teď na telefonu a s ní další přání pro písničky pro Vysočinu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, tady je Marie a přeju hezký den, to je slunečný, krásný a já bych dala zahrát pro potěšení od Karla Krea, zpívá si to Andělovi.
0: Dobře, tak písničku posíláme vám, děkuji za telefonát a přeji pohodovou neděli. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Pěknou neděli přeji všem, prosím, obrhlíka se sojkou. Letos jsem viděla brhlíka živého poprvé. Děkuji moc, Majka Střebíče. Brhlíka sojka. A kdo jiný než Pavel Dobeš?
1: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Brhlík a sojka spolu létají v modrém nebo na modrém nebi. No a my musíme ukončit dnešní písničky pro Vysočinu. Blíží se 13. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina a po 13. finále letošního letního zámeckého léta. Takže Kolář vám přeje hezké odpoledne, no a těší se na vás zase za pár desítek minut po hodině 14. No do té 13. nás doprovodí návštěvníci s Karlem Svobodou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zítra vyprší lhůta pro předložení státního rozpočtu pro příští rok. Kvůli suchému létu chybí voda v lesních studánkách. Nový vesmírný dalekohled je připravený ke startu. Bude většinou polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
2: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
0: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. V lesních studánkách ubývá voda. Může za to nedostatek vláhy způsobený letošním suchem. Od června zeslábl třeba i pramen na poutním místě u svaté Anny nedaleko pohledu na Havlíčkobrodsku.
3: Lidi sem jezdí teda nabírat jako velké množství, i když teď si myslím, že už je lepší to nechat přírodě.
4: Oni jsou hodní dneska.
5: Paní Ivana přivedla dva psy a pozoruje, jak pramen u pohledu za léto zeslábl.
3: Jako voda je dobrá, mně stačí, když si na občerstvení naleju, napijou se psy a zase jdeme dál.
5: Zopakování situace, kdy před lety studánka u svaté Anny úplně vyschla, ale zatím nehrozí. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Do vesmíru zamíří dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný na 13.26 českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 milionu kilometrů od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled. Webův teleskop vidí do hloubky. Dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která stála u zrodu kosmických dalekohledů.
6: Sport.
0: Závěrečný Grand Slam sezony US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Představí se Barbora Krejčíková, Karolina Plíšková, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Celkem si úvodní kolo v New Yorku zahraje 17 českých zástupců. A Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaily. Na pětistovce získal Debl Kajak, Jakub Špicár, Daniel Havel, bronz.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 26 stupňů, v Počátkách a Libici nad Doubravou 24. Bude většinou polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Spozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Loktem a Hořicemi. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají pruh pro pomalá vozidla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví terpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví, kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se

0: doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
0: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
0: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit... Ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář a to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromný hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz.

0: rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce, víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. A pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. A to je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho. Nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města, takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují, ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak mi víte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý, helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi, i když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Od zítřka jezdí přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 750 obětí. Bude většinou polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přímé autobusové spojení začne zítra jezdit mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi. Spouští společnost IKOM Transport. Podle ní jde momentálně o jedinou autobusovou linku bez přestupu na této trase.
2: Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Od zítřka linka přímo propojí obě krajská města. Cesta potrvá zhruba 3 hodiny. Autobus z Jihlavy bude vyjíždět každý pracovní den v 5.40 ráno a v neděli ve 3:15 odpoledne. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelhřimově, Kamenice nad Lipou a v Jindřichově Hradci. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 750 lidí, většina z nich v Nepálu. Úřady dál pátrají po tisících nezvěstných, stovky z nich jsou cizinci.
3: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Do žďárské okresní fotbalové ligy žen se připojuje první tým mimo Vysočinu. Hráčky z vesnice Krouna přijedou z Pardubického kraje na svůj úvodní duel na půdu úřadujících šampionek z Nového Města na Moravě. Novoměstské fotbalistky chtějí titul obhájit. Atmosféru v týmu přiblížil trenér Bohumil Jan Dourek.
4: Klape to velice dobře, říkám, tam jsou super holky, které prostě jsou vděční za to, že oni vlastně přijdou na ty tréninky, ty holky, a takže to klape velice dobře, jako ta nálada, nebo celkově jako je tam úplně dobrá, že se podporují jako navzájem, jo, ty starší, ty mladší hlavně teda.
0: Zápas začal ve 14 hodin a zhruba za 15 minut se tam podíváme i v našem živém vysílání.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 26 stupňů, v Novém Rychnově 24. Bude většinou polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte v brněnském směru dálnice D1 za 85. kilometrem na úrovni Jiřic. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 14. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové poslední prázdninové nedělní odpoledne. Českotřebovské Jezulátko si lidé budou moci prohlédnout v kostele v České Třebové až do konce září. Vzácná soška je stará 400 let a její hodnotu v Městském muzeu ještě donedávna vůbec netušili. Více za chvíli v reportáži.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Asi 400-letí staré česko-třebovské jezulátko láká návštěvníky do kostela svatého Jakuba v České Třebové. Vzácnou sošku si mohli lidé prohlížet o nedělích po celé prázdniny a původně měla výstava skončit na konci srpna. Jenže zájem je tak velký, že jezulátko zůstane v kostele až do konce září. Reportérka Barbora Soukupová si ji prohlédla s ředitelkou muzea Janou Voleskou a zjišťovala, proč je soška tak výjimečná.
1: Vidíme před sebou sošku, která je vyřezaná ze slonoviny, ale protože je oblečená do hedvábných šatiček, tak teď návštěvník nemůže ocenit tu krásnou a jemnou řezbářskou práci. Ale kdyby mohl, tak by uviděl nádherné tělíčko vyřezané ze slonoviny. Má dochované i velmi jemně vyřezávané prstíčky, kdy jedna ta ručička svírala žezlo, které se nám nedochovalo, a druhá ruka potom svírá křížek.
2: K tomu jsou ty bohatě zdobené hedvábné šaty a šperky pozlacené.
1: Ta soška je oblečená do hedvábných šatiček, které vznikly později než samotná soška. Odhaduje se, že vznikly někdy mezi lety 1680 až maximálně 1740.
2: Muzeum má ve sbírkách toto jezulátko už víc než 100 let, ale teprve teď restaurováním zjistilo jeho skutečnou hodnotu i vlastně stáří.
1: Soška představuje tedy Ježíše Krista v dětském věku. Dostala do sbírek našeho muzea už v roce 1897. Patřila jedné z českotřebovských měšťanských rodin, rodině Vrbových. A jak se píše v přírůstkové knize, tak rodina této sošky si už necenila, nevážili si ji a chtěli odstranit ji, jak se píše, takže mohli bychom říci, že chtěli ji prostě vyhodit.
2: Nicméně, ale její skutečné stáří jste se dozvěděli od restaurátorky.
1: Restaurátorka doktorka Foltínová srovnávací analýzou a dalšími výzkumy zjistila, že se jedná vlastně o dobovou variantu takzvaného salzburského jezulátka. Je to velmi uctívaná soška, která se nyní nalézá v klášteře Kapucínek v Salzburku, a je to velmi uctívaná soška, za kterou se sjíždějí poutníci z celého světa, podobně jako třeba k nám do Prahy za pražským jezulátkem.
2: A podle paní restaurátorky je tohle českotřebovské jezulátko opravdu ze stejné dílny jako to salzburské?
1: Srovnávací analýzou zjistila, že ten řezbářský rukopis velmi podobný svědčí o tom, že obě dvě sošky vznikly ve stejné dílně, anebo možná jsou i z jedné ruky.
2: Sošku můžou lidé v kostele svatého Jakuba vidět i s komentářem každou neděli od 15 hodin, a to do konce září. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: Milan Farmer a hudební výlet do Francie s písničkou De Zachanté na volnách Českého rozhlasu Vysočina. Novoměstské fotbalistky začínají pouť za obhajobou titulu. Startuje jediná okresní ženská liga v Česku a za chvíli vás vezmeme přímo na hřiště.
1: Pomalu, ale jistě končí poslední prázdninový víkend. Jak je možné, že školáci ze základní školy v Lukách nad Jihlavou nepůjdou 1. září do školy? Prozradíme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Od hudby se teď ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina přesuneme za sportem.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Rozjíždí se jediná tuzemská okresní fotbalová liga žen. Soutěž na Žďársku má 6 týmů a titul obhajují hráčky Nového Města na Moravě. A ty před pár minutami vyběhly na domácí trávník, jak se jim daří proti soupeřkám. Z Krouny ví reportér Daniel Zach. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, ten úvodní hvist, který přišel před 17 minutami, tak byl zároveň i úvodem dalšího ročníku samotné soutěže, protože původně ho měl zahájit včerejší zápas v Bystřici, nakonec přeložený na příští týden. Stav zápasu je zatím 0-0, tak stále, teď tady byl nadějný únik, před chvílí měli dvojí šanci domácí novoměstské fotbalistky, nejdřív asi první střela na branku, vyražená na roh a následně zahrozili i z rohu, teď ale jdou do brejku v růžovém hrající hráčky Krouny, tedy hostujícího týmu. Pravda, že s růžovou barevnou kombinací sem dorazili oba dva týmy, takže před zápasem bylo potřeba jednomu z nich přisoudit náhradní variantu, no a protože novoměstské jsou domácí, tak si vzali tmavě modré, prý po mladších žácích teď zase postupují dopředu. Co je potřeba říct, Krouna je takovým občerstvením téhle okresní ligy, protože je nejen z jiného okresu, ale i z jiného kraje doplňuje tuhle soutěž. Jsou to nové pro mnohé neznámé hráčky, takže nový vítr.
0: Na kolik týmů osiluje o okresní titul na Žďársku?
2: Tak letos je jich celkem 6. Liga vznikla proto, aby hráčky, třeba mladá děvčata, která už vzhledem k věku nemůžou hrát dohromady s chlapci, měli dál kde pokračovat, mít nějakou soutěž a zároveň nemuset moc cestovat. To je totiž taková soutěž krátkých vzdáleností, řekněme většinou do 30 km. Ono to platí i pro Krounu, která teď tedy je pod tlakem, protože útočí novoměstské hráčky. No ale abych to vše dořekl, celostátní soutěže nebo Česká moravské divize jsou o hodně cestování. Takže tady vznikl takový základ, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Polnička, ty hrají už třetím ročníkem. Loni je doplnil Rosochatec, ten už nepokračuje, ale letos přibyli.

0: rozpětí. Takže to bývá tak, že na ta mladá děvčata, třeba ještě školního věku, v některých případech, tak chodí a povzbuzují nejčastěji rodiče, na ty starší třeba i přijdou děti.
1: Mm-hmm. Tak to je Daniel Zach, se kterým jsme probrali jedinou tuzemskou okresní fotbalovou ligu žen, která se shodou okolností hraje právě u nás na Vysočině, v Nažďársku a nejbližším okolí. Dane, díky za informaci a držíme fotbalistkám obou týmů palce.
0: Sportu zdar a ženskému fotbalu zvláště.
2: Sport v regionu.

0: lásky nás tří.
1: Léto na Stvořidlech. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: And the Summertime, tady v létě, tak se jmenovala písnička, která to snívá. Mungo Jerry nám byl hudebním společníkem, za chvíli Valdemar Matuška, Petr Janu, Jiří Bareš nebo Pussycat, teď přichází Miroslav Marek a pohled do světa rekordů a kuriozit. No a dnes to bude tak trošku o jídle, protože budeme kontrolovat hamburger.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvyšší hamburger. Hamburgery jsou fenoménem naší doby. Jedí se všude. Oblíbené jsou aspoň části obyvatelstva v podstatě po celém světě. Jenom ve Spojených státech se sní 50 miliard hamburgerů ročně. Ale pojďme k nám. Jan Jeník Kuchár z Třebíče má na svém kontě v tomto ohledu český rekord. Nikoli však největší hamburger, ale nejvyšší. On totiž dokázal poskládat 100-patrový hamburger standardní velikosti o výšce 83 cm. Postupoval přitom tak, že si v řetězci rychlého občerstvení nejprve objednal 50 kusů hamburgerů s extra masem navíc a všech 100 kusů mas pak naskládal mezi dvě sezamové housky, čímž vznikl finální 100-patrový hamburger. Sestavení hamburgerů, které rekordman provedl sám bez asistence další osoby, trvalo přibližně 3/4 hodiny. Rekordní hamburger poté opět rozebral, znovu z něj vytvořil 52-patrový hamburgerů a ty všechny následně rozdal lidem bez domova v centru Brna. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Na ružích sice Radim Pavlič usláno nemá, ale bez ruží si už život neumí představit. Za ružemi je ochoten vyrazit kamkoliv. Je totiž amatérský botanik a ruže jsou jeho libůstka. Vypravíme se za ním už za pár minut k Volyni v Pošumaví, kde hledá růže do právě vznikajícího fotoatlasu rostlin České republiky. Ale teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Zdravím Andreu Kvapilovou do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké to odpoledne máme u nás na Vysočině?
2: Tak převažuje většinou polojasno, teploty se nám pohybují od 25 do 28 stupňů, vede nám k tomu vítr mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: Takže celkem příjemné letní teploty, dá se říct.
2: Ano. Hmm.
0: A jaký bude dnešní večer, noc a poslední prázdninový den, tedy zítřek?
2: Tak stále čekáme spíše takové polojasno, jenom přechodně nějakou zvětšenou oblačnost, výjimečně přeháňka a potom během noci bude převažovat polojasno až oblačno, kránu se nám začne od západu zatahovat a místy se může vyskytnout déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky a ty nejnižší teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů. Vítr nám pomalu potom večer začne slábnout a večer a v noci bude už jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Tak to byl večer a noc, no a co nás čeká zítra 31. srpna v pondělí?
2: Tak to zahájíme převážně velkou oblačností se srážkami a lokálně i bouřkami a ty srážky nám budou přecházet od západu přes většině území kraje, ale během dne nám potom začnou docela rychle ubývat a postupně, hlavně teda během těch odpoledních hodin, už by mělo spíše převažovat jenom většinou polojasno a nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát ze začátku slabý, proměnlivý, postupně bude mírný, západní směrů do 20 km za hodinu a v těch bouřkách nám může přechodně zesilovat.
0: Závěr prázdnin jsme zkontrolovali, tedy co se týká počasí, s Andreou Kvapilovou. Dnes sluníčko, koupání. Zítra bychom se mohli tak nějak připravit na to, že občas tu a tam sprchne. Je to tak?
2: Ano, je to tak.
0: Díky za informace a pěknou neděli. Naslyšenou.
2: Díky, hezky, naslyšenou.

0: Michal David a písnička Nonstop na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v nedělním odpoledním vysílání. Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytvářejí unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. Taková kniha ještě v Česku nevyšla a spolek fotografující botanici ji plánuje vydat za 2 roky. Tento týden proto vyrazili hledat vzácné druhy růží na vápencové skály nedaleko Volyně na Strakonicku.
1: Ale můžeme se podívat na ty další keše, co jsou tam dolů v tom druhém velkém.
2: Tak já nejdřív vyfotím tenhle a pak budeme se koukat, jestli na další nejlepší, tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu
1: na Opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
1: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiní profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale na lepší si tu jednu růži, ten plod zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu.
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec si připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom vápenci, což je...
1: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky, které roste 10.
1: Je to tak. To je radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
1: slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volyňska Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. 8 nezletilých lidí bylo v Havlíčkově Brodě pod vlivem alkoholu. Debelkajak Špicar Havel získal na mistrovství světa v bronz na 500. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné.
6: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
5: Policisté v Havlíčkově Brodě přistihli v pátek 8 nezletilých pod vlivem alkoholu. 17-letému chlapci naměřili přes 2,5 promile. Oznámila to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté večer v havlíčkobrodských parcích, okolí obchodů a na sportovištích zkontrolovali 68 nezletilých. U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění. Zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají také jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky. Sport. Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaily. Na 500 získal debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel bronz. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech 3x 4. místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
7: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zase v druhé polovině tady jsou vlny, takže když my tam přijedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně.
5: Kajakář Josef Dostál byl při obhajobě světového titulu na 500 čtvrtý.
4: Počasí.
5: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty se ustálí kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Vysočina.
5: S komplikacemi a také se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 139. kilometrem na úrovni Laviček. Levý jízdní pruh tam blokuje nehoda dvou osobních aut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A jsem rád, že i po 15. hodině je vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám všem přeji příjemný a pohodový víkendový poslech. Nejbrutálnější zmanipulované procesy komunistického režimu budou dnešním tématem rozhlasového sloupku. Jaké ponaučení si z takzvaných babických událostí můžeme dnes odnést a čím nám dva mučení a popravení kněží můžou být vzorem? Poslechněte si zamyšlení Petra Hladíka už za pár minut.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
8: No a v odpoledním vysílání pochopitelně nemůže chybět muzika. Je v tahu, to je písnička, se kterou mezi nás teď přichází Petr Kotvalt. A já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech.

0: Neděle krátce po 15. hodině, čas na pravidelný rozhlasový sloupek a dnes v něm zavzpomínáme na oběti nejbrutálnějšího zmanipulovaného procesu komunistického režimu. Petr Hladík hledal v posledních slovech mučedníka Jana Bully poselství.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Člověk nikdy Boha dost nemiluje a to je jediné, čeho musí litovat. Napsal v dopise na rozloučenou svému bratrovi katolický farář Jan Bula z cely smrti. Druhý den ráno byl na dvoře jihlavské věznice oběšen. Podobně jako necelý rok před ním další kněz Václav Drbola. Oba dva se stali oběťmi nejbrutálnějšího zmanipulovaného procesu komunistického režimu, ve kterém bylo celkem 11 lidí odsouzeno k smrti a více než stovka dalších k dlouholetým trestům v žaláři. Takzvané babické procesy měly zlikvidovat odpor vůči kolektivizaci a měly také zastrašit církev. Ale zpátky k té úvodní větě, kterou 32letý Bula napsal svému bratrovi. Jistě může mít mnoho výkladů, protože vztah k Bohu je individuální záležitostí. Může to být třeba, že dokážeme žít v souladu s nějakými morálními zásadami, že respektujeme pravidla, že se k lidem chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, že milujeme své bližní, svoji rodinu. A možná právě v těchto situacích občas selháváme. Když máme problém se svými nejbližšími na něčem domluvit, když jim nedokážeme pomoci, když neslyšíme jejich prosby nebo přehlížíme jejich starosti. Máme však dobrou naději, že tohle je jedna z věcí, se kterou můžeme udělat něco my sami. My jediní máme prostor k tomu, abychom se pokoušeli i přes různá selhávání změnit své chování. Nevím, jestli se právě toto honilo v hlavě Janu Bulovi, když psal řádky svého posledního dopisu, ale jisté je, že už příležitost na nápravu čehokoliv neměl. Možná právě proto jsou pro nás jeho slova i po více než 70 letech příležitostí k zamyšlení.

0: Leto skoro bez deště vzalo vláhu lesním studánkám, kde se hodně kácelo po kůrovcové kalamitě, tam dokonce vyschly úplně. Podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Pomalu ale jistě končí poslední prázdninový víkend. Jak je možné, že školáci ze základní školy v Lukách nad Jihlavou nepůjdou 1. září do školy? Prozradíme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: 4 čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
2: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Slušné léto se podepsalo i na stavu lesních studánek. Lidé u nich hledají osvěžení, někde ale dojdou už jen k vyschlému korytu za dřevám, nebo jindy zurčící studánka spíš jen rychle kape.
1: Lidi sem jezdí teda nabírat jako velký množství, i když teď si myslím, že už je lepší to nechat přírodě.
2: Oni jsou hodní dneska.
3: Paní Ivana přivedla dva psy a pozoruje, jak pramen u pohledu za léto zeslábl.
1: Jako voda je dobrá, mně stačí, když si na občerstvení naleju, napijou se psy a zase jdeme dál.
3: A voda po suchém létě chybí i studánkám u Velké Bíteše.
4: Tady je studánka svatého Josefa. My se nacházíme někde mezi vesnicí Níhov a Břeské.
3: Upozorňuje mě ekologický lesník Jiří Nohel a já teprve chápu, že tou studánkou myslí tady vyschlý vydlabaný kus dřeva.
4: Skutečná studánka je tamhle 5 metrů nad náma, tam je v kamení jímaná studna, toto je její přepad, ale i ta studna je prázdná. Tenhle se prvně bude muset dorůst do takových stádií, aby se proředil. Znovu jim začala protíkat voda, utvořila jako kořenovou síť a ta voda se tou kořenovou sítí prosákla.
3: Není to náhoda, ale za studánkou, která pořád dává dost vody, musíme přes takovou na dojem horší a špinavější přístupovou cestu.
4: Proč ta voda tady zůstala? No, protože tady nebyla narušená ta půdní placenta. Když přišla kůrovcová kalamita, to znamená v našem případě plošný rozpad smrkových monokultur, takovou mozaikovitou těžbou jsme ponechali tlející dříví, které urychlilo obnovu smíšeného lesa a veškerá ta spodní voda dál zůstala v tom systému spodní vody.
5: Vidíte tam toho živočicha vevnitř?
3: Ano.
5: To je pramenka rakouská, pramenka alpská, ukazatel čisté vody.
3: Pít se rozhodně nevyplatí ze studánek poblíž polí, která bývají chemicky ošetřována. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: A za chvíli trochu jiné téma. Malotřídka v Lipníku na Třebíčku letos nemusí chystat slavnostní vítání prvňáků. Žádný tam nenastoupí. Proč? Řekneme za chvíli v reportáži.
6: Léto na Vysočině

0: Úterý na Vysočině zasedne poprvé do školních lavic 6035 dětí. Výjimkou je malotřídka v Lipníku na Třebícku. Ta letos nepřivítá ani jednoho prvňáčka a to jich původně mělo nastoupit hned několik. Škola i místní lidé takovou situaci za posledních téměř 40 let ještě nezažili.
1: Já si pamatuju, že byla plná ta škola. Jo. Protože jako senka chodíval vlastně i můj syn, takže to bylo plný. No, je to špatný, no. Jako mohli by některý to dávat senka, nebo to, ale je to na rodičích, tady tohle, jo. Člověk si to dělá vlastně, jak chce, no.
2: Malotřídkou v Lipníku před lety prošly i děti místní obyvatelky paní Pavlíny. Letos, ale podle ředitelky školy Dagmar Koupkové, zůstanou lavice vyčleněné pro prvňáky volné.
3: Původně měli nastoupit do první třídy 4 prvňáčci, se kterými jsme samozřejmě počítali a kdyby to vyšlo, tak jsme měli i nárůst v počtu dětí, ale nečekaně, neplánovaně se odstěhovala jedna holčička jako předškolačka, pak dva chlapečci mají odklad školní docházky, kteří ještě spadali do těch původních pravidel, takže to pro rodiče nebyl problém. No a zůstal nám jeden chlapeček a jeho rodiče usoudili, že sám do první třídy nenastoupí, takže ho zapsali na jinou školu. Takže tím vlastně došlo k tomu, že do první třídy nikdo nenastoupil, ač jsme měli 4 předškoláky.
4: Je to jsou malé lavice.
3: Ty budeme už zvyšovat.
2: A myslíte, že třeba v příštím roce se to změní?
3: Já počítám, že ano. Předpokládám, že ty dva odklady, co máme, tak rodiče děti sem zapisovat budou a máme teď 5 předškoláků.
2: Obec přesto podle bezpartijního starosty Pavla Nedvědického neplánuje malotřídku rušit. Ředitelka Dagmar Koupková věří, že by dalšímu rozvoji Lipníku mohla pomoct i plánovaná dostavba zhruba 20 kilometrů vzdálené dukovanské elektrárny.
3: Jako bylo by to fajn, obec i místní živnostníci se na tuto možnost připravují, takže předpokládáme, že i to by nám mohlo pomoct v budoucnu, že by vlastně se nějakým způsobem se nějaké děti přistěhovaly, což by jsme samozřejmě byli za to moc rádi.
2: V obci podle dat Českého statistického úřadu aktuálně žije přes 400 obyvatel, z toho necelých 80 jsou děti do 15 let. Z Lipníku Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: To takhle manželský pár se vrátí se svatební cesty a odmítají na sebe navzájem promluvit. Nejlepší přítel ženicha ho vezme stranou a ptá se, co se děje. Ale já ti něco řeknu, když jsme o první noci skončili s milováním, dal jsem jí bez přemýšlení pod polštář 1000. No. Jejda, mane, tak se s tím netrapne, tvoje žena to určitě pochopí, ne? Ale tohle není problém. Já jsem naštvaný, ona mi člověče 400 vrátila.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

16 hodin 51 minut, to je aktuální čas. Já vás zdravím od nedělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní hvězdné návraty budou patřit osobnosti, která se v našem pořadu za celá léta ještě neobjevila v hodinové porci. Vzpomínat budeme na herce, který se proslavil svým komediánstvím, hlavně v divadle. V televizi proslul rolemi stranických úředníků a v pohádkách jako hodný starý král nebo mistr. Řeč je o Jaroslavu Moučkovi, ale víte, že natočil také řadu scének a anekdot? Připomene vám to Patrik Rozehnal v dalším dílu Hvězdných návratů dnes po 16. hodině.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat, a hvězdy se dívat, a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Prezident neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Kvůli suchému létu chybí voda v lesních studánkách. Švýcarská policie vyšetřuje noční střelbu na taneční akci. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedně, kdyby schodek překročil 400 miliard nebo kvůli nízkým výdejům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News.
5: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
4: Splnění závazku 2% HDP je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje průběžně navyšovat. Hrozí jinak, že budoucí vláda je bude muset navýšit skokově. Letní nedostatek deště uškodil i studánkám. Třeba ve Žďáři nad Sázavou není voda pitná ani v jednom ze tří sledovaných zdrojů. Ubývá i množství vody v lesních studánkách. Podle ekologického lesníka a obnovitele studánek u Velké Býteše Jiřího Nohela občasné deště v druhé polovině srpna podzemním zásobám vody moc nepomohly.
6: Půda je neprostupnější, ona je slehlá, je stvrdlá a není schopná nasakovat tu vodu. Proto by dneska musel přijít několikafázový déšť, to znamená ten první třeba by musel mít, dejme tomu, 40 mm, a který teprve by narušil, naměknul tu horní vrstvu a po ní by museli přijít dva aspoň 80 mm deště, samozřejmě s nějakým rozmezím, aby nevznikly povodně lokální a ty by byly teprve schopny doplňovat spodní vodu.
4: Po noční střelbě do davu na taneční akci na severu Švýcarska zemřela 22-letá žena. Záchranáři převezli do nemocnice 5 lidí, někteří mají těžká zranění. Na sociální síti X o tom informovala švýcarská policie. Ta teď pátrá po pachateli nebo pachatelích. Zároveň vyšetřuje motiv činu, variantu teroristického útoku, ale nepovažuje za pravděpodobnou.
7: Policie dostala hlášení o střelbě krátce po 2:30 ráno. Střílelo se na hudební akci ve městě Aarau na severu Švýcarska, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Organizátor akce označil incident pro deník Blick za zbabělý útok. Areál včetně okolí je uzavřený kvůli rozsáhlému zásahu, do kterého je zapojený i armádní vrtulník. Policie lidi vyzvala, aby se oblasti vyhnuli a byli ostražití. Bezprostřední nebezpečí ale podle policistů nehrozí. Václav Hojný, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští basketbalisté dnes odehrají druhý zápas před kvalifikace mistrovství Evropy 2029. Po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii nastoupí v Praze proti Norsku. Hrát budou od 17:30 na Královce. Bude to pro ně historicky první vzájemné utkání. Z tříčlenné skupiny, ve které budou hrát ještě v listopadu doma z Belgii a v únoru v Norsku, postoupí do hlavní části kvalifikace pouze vítěz.
8: Počasí.
4: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty se ustálí kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 76. kilometru na úrovni Píště. Ve stoupacím pruhu tam stojí porouchané osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
9: No kruči pešek, co to povídáš? Co to meneš?
8: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
9: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
8: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a... Já až budu za mikrofonem.
9: Lítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
8: Jsem tady, tak jaký rozruch?
9: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
8: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
9: Ty víš, pendrek!
8: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
9: No to nejsem nikomu pro legraci.
8: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
9: Já se snad zblázním.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš i desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: V té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vít Jakubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe? Ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tudle, co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
13: No ano, ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem seženil velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvý. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy papíru.

0: Jako rád pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá mamdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
1: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas...
0: Já že mám pronikavý hlas.
1: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
0: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
1: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
0: Koukej, díkou se dál, jo?
1: No co? No tak ty mě máš, před měsátkou si mám stoupnout.
0: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
1: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
0: Kdyby to tak viděl. Nebo škarez.
1: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
0: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáším.
1: Nepřeháněj náhodou 49.
0: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
1: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
0: No když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
1: No náhodou jen si nemyslí, ženských je víc než nás, já si můžu vybírat, já jo! No,
0: tak běž, abys nezmečkal!
1: No tak jdu!
2: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
3: Víš, Evžene?
4: No?
3: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
4: no,
3: že... No, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
4: Jo, tak, takže vy jste, pane Uza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
5: Počkat, z jakého kroužku?
3: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
5: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
3: My
5: spolu chodíme.
4: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
5: Každý úterý.
4: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
5: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
4: no.
5: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
4: Ale
5: proč
4: bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
5: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
4: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
5: Ano, já
4: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
5: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
4: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš?

0: My máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
1: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
0: Ale Ježíš Maria Maruš, není ti něco? No jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
1: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
0: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
2: U mě, pane Kole, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
0: Jo, vy jste taky unavený.
2: No, dalo by se to tak říct, dalo by se.
0: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
2: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
0: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec, viď, Maruš?
2: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
0: Co?
1: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
0: No?
1: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
0: No.
1: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
0: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
1: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
0: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
2: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
0: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
2: Pane Bože, no. Ne. Holuby ne. Holu pryč. Holuby.
1: Emile.
0: Hele, on je pryč?
1: Emile.
0: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
1: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
3: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
4: No jo, už je tady.
5: Kde jsi byla?
6: U holiče.
5: A proč jsi na autobusem?
6: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
7: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
6: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
8: Ukaž to.
4: Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
5: To byste se nestíhli nosit.
6: V efektu se o ně ženský prali.
5: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
6: Jo, co si uvažíš, čiháku?
5: Ančo!
4: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval.
5: Já.

0: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš poradit s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
0: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery, byšli z krku. Byšli, nebo v ohnivý povál pometle, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante trento, tento.
9: Ty, co si to brumláš? Jej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři.
10: přiznají. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
6: To se...
10: Tak mám čím podpálit v kamně.
6: To se musí něco říct.
10: Tak to řekni.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do tréto, tréto. Kručí písek.
10: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberimber.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem bylo to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Aloš! Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Aloš. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Aloš. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Aloš, to stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: mám sedět pořád sám, když je v tůni místo pro dva? Proč mám sedět pořád sám, když lekničku mám?
1: Proč mám sedět pořád sama, sama mezi chaluhama? Puškvorce chci za muže, on mě ve všem pomůže.

0: Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, 20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a lahev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hergo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focem. že vy jste měl včera zakalenej chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
9: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
9: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo.
11: Vochočil by si srnku.
12: No,
11: a
12: ne.
11: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo, tak.
11: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
12: No jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál. proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání, i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Od zítřka jezdí přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Záchranné operace u převrácené lodi u severního Kypru pokračují. Nejméně 7 lidí podle úřadů zemřelo. Fotbalisty Sparty a Slávie čeká tradiční derby. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přímé autobusové spojení začne zítra jezdit mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi, spouští společnost IKOM Transport. Podle ní jde momentálně o jedinou autobusovou linku bez přestupu na této trase.
2: Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Od zítřka linka přímo propojí obě krajská města. Cesta potrvá zhruba 3 hodiny. Autobus z Jihlavy bude vyjíždět každý pracovní den v 5.40 ráno a v neděli ve 3:15 odpoledne. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelhřimově, Kamenice nad Lipou a v Jindřichově Hradci. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Policisté v Havlíčkově Brodě přistihli v pátek 8 nezletilých pod vlivem alkoholu. 17-letému chlapci naměřili přes 2,5 promile. Oznámila to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté večer v Havlíčkobrodských parcích, okolí obchodů a na sportovištích zkontrolovali 68 nezletilých. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 7 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali tamní úřady s tím, že stále pohřešují 23 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká to mluvčí rezortu Adam Čerge.
3: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia. Proč se převrátil, zatím není jasné. Turecká agentura Anadolu napsala, že loď začala po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v 6. kole šance ligy v pražském derby. Slávisté mají na svého rivala v neúplné tabulce 2bodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým kapitánem bude 23-letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu, poslední 2 roky ale strávil v zahraničí. A to by mu mělo pomoct v kabině týmu z Letné, kde je řada cizinců, jak řekl v rozhovoru pro klubový web.
4: Určitě jo, protože jsem byl vlastně v roli toho cizince venku a podle mě člověk, dokud si to nezažije, tak fakt nepozná, jako, jak ten člověk to vnímá. Celkově třeba teď k tomu derby, co teď bude, tak cítím jako větší zodpovědnost vůči tomu týmu. No.
0: Ligové derby pražských S mezi Spartou a Slaví začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, gránu zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty se ustálí kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Spozorněte na silnici mezi Žirovnicí a obcí Choluná na Pelhřimovsku. Překáží tam nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krásně po 17. hodině a já vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. 4 čestí cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na temném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice a svět ji zná jako Joy Adamsonovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Dnešní příběh Stopy fakta tajemství nás za ní zavede. Už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Cesta na prokletý ostrov.
1: Dva členové britské cambridgeské expedice, doktor William Dyson a William Martin, kteří prováděli na Henlově ostrově v Rudolfově jezeře geologický průzkum, byli nahlášeni jako nezvěstní. Oba členové expedice záhadně a beze stopy navždy z ostrova zmizeli.
2: Sleduji první vteřiny dokumentárního filmu s názvem En Vajtenet, ostrov bez návratu. A už první slova jednoho z vypravěčů, v tomto případě v podání herce Davida Suchařípy, mrazí.
3: Byli členové šestičlenné expedice pana Viviana Fuchse, to byl známý dobrodruh a cestovatel. A ty měli za úkol mapovat geologické místo jezera Turkana. Kdysi to jezero se jmenovalo Rudolfovo jezero.
2: Tohle je Danny Mackerle, autor zmíněného filmu. Zkušený dokumentarista. Především ale dobrodruh v tom dobrém smyslu slova, který má za sebou řadu jedinečných výprav v několika světadílech. Mnohé z nich absolvoval společně ještě se svým otcem, legendárním cestovatelem a záhadologem, inženýrem Ivanem Mackerlem. K africkému jezeru Turkana se Danny Mackerle před časem vydal s kamarády a spolupracovníky Jiřím Zítkou, Pavlem Štěpánem a Danem Augustou.
3: Je to ostrov, který má asi 8 000 čtverečních kilometrů a je to vlastně největší ostrov v tom jezeře. Tak jezero má 3 ostrovy, severní, centrální a jižní, a ten jižní ostrov je z nich největší. Ostrov bez návratu, neboli podle domorodýho jazyka kmene El Molo, En Vajtenet, nás motivoval tou svojí záhadou. O tomhle ostrově jsem si se něco málo dočetl na internetu, ale to byly samé věci, které se furt opisovaly a nebyly ani pravdivé. A nás motivoval to, že se tam, když to řeknu trošku nadneseně, že se tam ztrácejí lidé. Což jako pro nás byla velká výzva, protože jet na nějaký ostrov, kde se ztrácejí lidé a přespat tam, nebo prostě jenom ho navštívit, jako kde se domorodci to vlastně to bojej toho místa, tak to je prostě úžasný, než jako jezdit někam za nějakou záhadou, která vlastně, dá se říct, není záhada nějaká, protože jí ty lidi akorát o tom povídají, ale není to nic fyzičného. Tady to bylo to fyzičný ten ostrov, kde jsme vlastně mohli ho navštívit a mohli jsme zjistit, jestli opravdu se tam ztrácejí lidé nebo ne.
2: Jezero Turkana, bývalé jezero Rudolfovo, je takzvaně bezodtoké a mírně slané. Jeho délka přes 200 kilometrů, hloubka místy i více než 70 metrů. V minulosti byste ho na mapách našli pod názvem Henelův ostrov. To jméno mu dal bratislavský rodák, rakouský cestovatel Ludwig von Henl. Žil v letech 1857 až 1942 a byl zástupcem vedoucího expedice Samuela Telekyho. Expedice, která se uskutečnila v letech 1886 až 1889. Její členové byli prvními Evropany, kteří jezero spatřili. Tehdy ho pojmenovali jako jezero Rudolfovo. Podle patrona expedice korunního prince rakouského Rudolfa. Znovu si pouštím film En Vajtenet, ostrov bez návratu. Sleduji putování české expedice k jezeru. Putování vyprahlým krajem lidí kmene El Molo. Vypravěč, tentokrát v podání herce Pavla Rýmského, popisuje záludnosti cesty.
4: Už druhý den jsme na cestě. Vedro k zalknutí. Teplota šplhá přes 40 stupňů. Pohybujeme se po žluto-černém písečném pobřeží jezera. Připomíná nám měsíční krajinu. Všude jen kamenitá a písečná poušť. Častý silný vítr, velice chudá vegetace. Tak lze stručně charakterizovat oblast kolem jezera Turkana. Největšího trvale pouštního jezera na světě, které se mimochodem stalo i domovem tisíců krokodýlů. Drsné podmínky, drsný život. A přece tu žijí lidé. A žijí tu po staletí. Lidé z kmenů Turkanů, Samburů, Rendilů, Gabrů. A také lidé kmene El Molo.
2: Pro El Moly je soupeční ostrov, ostrov bez návratu, součástí jejich dávných legend. Jde vlastně o příslušníky nejmenší keňské etnické skupiny. Na území dnešní Keni přišli z Etiopie. Bylo to zhruba 1000 let před naším letopočtem. Protože se usadili u břehu jezera, stali se z nich velmi dobří rybáři. Žijí v malých chatrčích. Starší lidé nosí typické náhrdelníky a náramky z barevných korálků. A žijí, už o tom ostatně byla řeč, také svými dávnými legendami, jež si předávají z generace na generaci. A o těchto legendách vyprávěli také členům české expedice. A vyprávěli pochopitelně také o ostrovu Enwaitenet, ostrovu bez návratu. Protože britští geologové Dyson a Martin, o nichž byla zmínka v úvodu, nebyli, jak potvrzuje Danny Mackerle, zdaleka jediní, kteří tu záhadně zmizeli.
3: Ty legendy sahají už do nějaké minulosti, kde se tam povídá o tom, že na ostrově se usadilo několik rodin nebo členů kmene El Molo, který utíkali před sudánskými lovci otroků, teda to byli otrokáři, ty vlastně naháněli v Keni domorodce a odváželi se k sobě jako otroky. A ty El Molové se rozhodli, že se před nima schovají na tom ostrově.
2: Sudánští otrokáři patřili ve své době mezi hlavní aktéry arabského obchodu s otroky, které mimochodem lovili jako divou zvěř. Jestliže lidé z kmene El Molo vděčili ostrovu, kam se uchýlili za to, že je otrokáři neobjevili, bylo jim ale souzeno, aby záhy ke své hrůze zjistili, že se ocitli v pekle.
3: Začali se jim v noci zjevovat, hlavně při novoluní, zjevovat podivné příšery. Teď se v tom ostrově se ozývaly zvuky, takový táhlý zvuky a lidi upadali do mdlob, ztráceli vědomí, měli bolesti hlavy a neměli chuť k jídlu. Ženám se dokonce rodili děti, které po narození brzo umírali. A ty lidé najednou začali se z toho ostrova ztrácet, nejenom mizeli.
2: Existuje ale ještě další legenda. Českým dobrodruhům o tom vyprávěl mladý příslušník kmene El Molo Fabien Zouva. Jeho příběh se dost podobá tomu slovci otroků. Když se na ostrově usadilo několik rodin z kmene El Molo. Tentokrát prchali před nájezdy války chtivých sousedů z kmene Samburu. Uprchlíci se na ostrov přivezli kozy. Živili se rybolovem a v celku si tu v klidu žili. Na svých vodech pravidelně připlouvali na břeh. Za příbuznými a za obchodem. Poslechněme si další ukázku z dokumentárního filmu Enwaitenet – ostrov bez návratu.
1: Náhle však ostrované přestali břehy jezera navštěvovat. Domorodcům žijícím na pobřeží to připadalo podezřelé. A tak se za nějaký čas na ostrov sami vypravili. Jaké však bylo jejich zděšení, když našli pouze prázdné chýše, vyhořelá ohniště a schnilé ryby. Všichni obyvatelé ostrova zmizeli, beze stopy. Zůstaly jen domácí kozy, které volně pobíhaly po ostrově.
2: Pro domorodce se stal ostrov zapovězeným. Nikdo už neměl odvahu, aby se na ostrov vydal. Otázka zní, šlo jen o pouhé výplody fantazie, a nebo je snad na tomhle všem trochu pravdy? Tuto otázku si položil také na počátku 30. let 20. století Vivien Fuchs. Se svou šestičlennou expedicí sem dorazil v roce 1934. Členové výpravy měli před sebou tyto zásadní úkoly. Za prvé, uskutečnit geologický průzkum velké příkopové propadliny. Právě v této geologické propadlině se totiž jezero Turkana nachází. Za druhé, pokusit se odhalit tajemství jižního prokletého ostrova. Významnou součástí plánu expedice byla také sonda do života lidí z kmene El Molo. Kdo vlastně vedoucí expedice Vivian Fuchs byl? V jeho oficiální biografii můžeme číst.
0: Narodil se v roce 1908, vystudoval geologii a už jako student snil o dobrodružných výpravách. Sen se mu začal plnit už v roce 1929, kdy s expedicí navštívil Grónsko. Brzy po promoci odjíždí k východoafrickým jezerům, kde studuje geologii těchto jezer s ohledem na kolísání klimatu. Brzy na to podniká paleontologické výzkumy v Oldupai Gorge v Tanzánii. V roce 1934 odjíždí se šestičlennou expedicí, jak už víme, k dnešnímu jezeru Turkana.
2: A právě na této výpravě, při návštěvě prokletého ostrova, došlo k tragédii. Vivian Fuchs si později do svého zápisníku poznamenal.
0: 25. července roku 1934 jsem se vypravil se svým společníkem Williamem Martinem na jižní ostrov, kde nás čekal podrobný geologický průzkum. 28. července jsem se vrátil sám opět na pevninu. Následující den na lodi naložené zásobami vyplul zpět na ostrov další člen naší výpravy, doktor William Dyson. Měl se připojit k Martinovi a zůstat tam několik dní. Byli jsme předem domluveni, že nám každý večer budou dávat z ostrova světelná znamení, že jsou v pořádku. Vše, jak se zdálo, probíhalo bez problémů. 4. srpna večer jsem odcestoval do hlavního tábořiště v nedaleké Sirimě. Když jsem se 9. srpna vrátil zpět, Dyson ani Martin v kempu nebyli. Hodně mě to znepokojilo a pokoušel jsem se s nimi navázat spojení. Bohužel žádné světelné signály z ostrova nepřicházely. Zkoušel jsem to znovu a znovu, každý večer. Ale nic. Žádný světelný signál se na ostrově neobjevil. Pátrání po cestovatelích, kteří beze stopy zmizeli na prokletém ostrově uprostřed keňského jezera Turkana, pokračuje.

0: 12. srpna 1934 odjíždí Vivian Fuchs do nedalekého města Marsabit pro pomoc. Do Nairobi poslala telegram s žádostí o letadlo. 18. srpna ráno letoun vzlétl. Zaměřil směrem k jezeru. Na palubě letadla byl i Vivian Fuchs. Několik dní letali nízko křížem krážem nad ostrovem. Našli tábořiště, kde Dyson s Martinem na ostrově kempovali. Prodali i okolní malé ostrůvky, včetně blízkých břehů jezera. Po Dysonovi a Martinovi však nenašli sebemenší stopu. Fuchs později napsal.
1: Mé dva společníky, kteří cestovali po této drsné a odlehlé části afrického kontinentu, už nikdo a nikdy nespatřil. Byli nadobro ztraceni. Jejich zmizení dalo podnět k dalším příběhům o zlých a tajemných bytostech, které jsou spojené se záhadným mizením obyvatel z jižního ostrova.
0: Uběhly desítky let. Při rozhovoru s místními lidmi se čeští cestovatelé přesvědčili, že příběh dvou ztracených bělochů je tu stále živý, i když obestřený závojem mýtu a legend. Například průvodce z pouštního muzea ve vesnici Longlami La Faggio cestovatelům tvrdil, že nějaké dva bílé cestovatele zabili přímo Elmolové. Mluvil dokonce o jakési bombě, kterou na ostrov, poté co pátrání po dvou ztracených Britech bylo neúspěšné, svrhlo britské letadlo. Měl ale průvodce na mysli právě britské výzkumníky. Pak je ale další legenda, jak vypráví Danny Maskerle.
2: Po delší době se objevily zprávy od domorodců, že je zabila Sepeňa. Sepeňa to je taková bohyně, ta vlastně vzrodila kmen Elmolo.
0: Poslechněme se nyní legendu o bohyni Sepeny a o zrození kmene Elmolo.
1: Těhotná žena jménem Sepenia šla nahoru k pramenu vody. Když si nabrala vodu, zapomněla pramen zakrýt poklopem. Co následovalo? Voda se začala valit z kopce dolů, až zaplavila celou oblast. Takhle prý vzniklo jezero Turkana. A zároveň se i zrodil jižní ostrov. Sepenia, která zůstala na ostrově, porodila pak syna jménem Mersa. Později s ním měla dítě a potom další dítě. A tak to šlo stále dokola, až vznikl kmen Elmolo.
0: Můžeme si o tomto incestním příběhu myslet cokoliv. Faktem ale je, že oba výzkumníci nebyli nikdy nalezeni. Danny Maskerle ještě připomíná.
2: V té době, když se tyhle ty dva dobrodruzi ztratili, tak to sepsalo ve všech novinách a bylo to velký boom. Psalo se jak v anglických, tak v kenských novinách o tom a nikdo to do dneška neodhalil, co se stalo, kam zmizeli. Nebyl daný jako jediný přesvědčivý důkaz, že by se utopili nebo že by se převrátili z lodí. Nikdo nevěděl, kam se ztratili a dal to odmět k těm historkám, který se o tom ostrově povídají, že je to ostrov bez návratu.
0: Citujeme jeden z mnoha novinových článků, které tehdy o nezvěstných psali. Vyšel rok po jejich zmizení, tedy v roce 1935. A sice v časopisu do Geographical Journal.
1: Po nějakém čase byl asi 70 mil severně od jižního ostrova na západním břehu jezera nalezen Dysonův klobouk, dvě vesla a dva barely. Po Martinovi se ale nenašlo vůbec nic.
0: Léta plynula. Vivian Fuchs se vydal na nové výpravy za novými výzvami, aby se mimochodem stal prvním člověkem, který projel napříč Antarktidou. Na nešťastné dobrodruhy se pozvolna zapomínalo, ale stále existovali lidé, kterým jejich osud nedal spát. Nedal spát ani jisté pozor.

0: Johnem rozhodli vydat na prokletý ostrov. A to i přes důrazné varování tehdejšího náčelníka kmene El Molo. Citujeme nyní ze vzpomínek Joy Adamsonové.
1: Na ostrov jsme se vydali na motorovém člunu. Za hodinu a čtvrt jsme přistáli v malé zátoce. Na pláži jsme spatřili obrovského krokodýla, byl dlouhý dobrých 18 stop. Ze všeho nejdříve jsme si museli najít vhodné místo pro odpočinek. Místo chráněné před krokodýly a možná i jinými divokými zvířaty. Vyslali jsme na pobřeží domluvené světelné signály, abychom našim přátelům oznámili, že nás démoni zatím nesežrali. Po snídani jsme se lávovým polem vydali na centrální vrchol. Měli jsme odtud rozsáhlý výhled na téměř celý ostrov. Těžko si představit, snad kromě měsíce, opuštěnější krajinu. Celá východní strana ostrova, to je jedno velké lávové pole. Vegetaci vidíme pouze v údolích či v kráterech. Je to hlavní potrava pro kozy, které tu potkáváme.
0: V dalších dnech Adamsonovi pátrali po někdejším táboře britských výzkumníků. Nacházeli ulomky keramiky, svědčící o tom, že ostrov býval obydlen. Tato jistota se znásobila ještě i poté, kdy na několika místech objevili úlomky kostí.
1: V jednom okamžiku jsme narazili na rezivé konzervy, sardinky. A pak jsme objevili Dysonův a Martinův tábor. Evidentně to byli lidé se smyslem pro pořádek. Tábor byl pečlivě uklizen, odpadky byly zakopány do země. Objevili jsme také zbytky ocelového sudu na benzín. Byl už zcela skorodovaný. Ze zprávy o vyšetřování celého případu jsme věděli, že Britové na ostrov vypluli se sudy s benzínem.
0: Otázku, kam se oba Britové poděli, však ani Adamsonovi nezodpověděli. Když po několika dnech připluli zpět na pevninu, jejich přátelé El Molové neskrývali nadšení. Joy Adamsonová vzpomínala, že nejvíce se o ostrov zajímal náčelník a dokonce měl Adamsonovým říci, že se už tady nebude bát a na ostrov se vydá také. Jestli svůj slib dodržel, to už Adamsonovi nezjistili. Čekali je nové zážitky a také nové příběhy. Včetně příběhu s dnes již prostulou lvicí Elza. Adamsonovi však čekalo rovněž tragické vyvrcholení jejich životů. Joy bude v roce 1980 zavražděna svým někdejším zaměstnancem. Roberta zavraždí v roce 1989 somálští bandité. Vrátíme se ale zpět k oběma ztraceným Britům. Několik let po Adamsonových se na prokletý ostrov vydal jejich blízký přítel, ruský afrikanista, cestovatel a spisovatel Sergej Kulik.
2: V roce 1973 napsal do rumunských novin Voana Nau takový článek, jak se domluvil s náčelníkem Kmel Molo, který se jmenoval Lentuktuk, že navštíví ostrov Envitenet, ostrov bez návratu. Když na lodi dorazili až přímo k ostrovu, tak náčelník najednou zase říkal Kulíkovi, že jako by bylo lepší, kdyby vlastně tam nepřistávali, že to je místo plné duchů a že tam kolem jsou všude krokodýlové a že kdyby se převrátili, takže by je sežrali a tak. A měl vlastně hrozně velký strach, takže Kulík napsal, že vlastně ho ani nepřinutil, aby se na tom ostrově zastavili. Takže vlastně jenom ho tak obepluli a zase se vraceli nazpátek. Tam je zajímavý, že ten Lentuktuk, ten náčelník El Molo, měl potomky, s kterými jsme se my setkali a který nám vlastně řekli úplně ten samý příběh, který vlastně ten Kulík napsal do těch novin.
0: Po tom všem, co čeští cestovatelé na březích jezera Turkana mezi domorodci z kmene El Molo slyšeli a zažili, chtěli se pochopitelně na tajemný ostrov dostat. Místní obyvatelé však, jak Dani Maskele podotýká, zrazovali. Včetně již zmíněného přítele Fabiana Zouvy.
2: A dokonce říkal, že se tam ztratil i jeho děda. Jeho táta teda ten se vrátil, ale jeho děda prostě ten tam zmizel. A on sám se jako bál na ten ostrov jet a je o této legendě, že se tam ztrácí lidi přesvědčený, tak jako spousta lidí kolem. My když jsme se vyptávali Luangani v tom městečku na ostrov Envitenet nebo na jižní ostrov, tak jsme v podstatě dostávali stejný odpovědi, že to je ostrov duchů, mrtvých, kmene El Molo a že je to zapovězené místo, že tam straší.

0: je, že se tam vlastně bojejí a že tam nejezdějí.
1: Přeci jen to ale nakonec zvládli. Po dlouhém vyjednávání a po pracném získání nezbytných povolení. Jak se daný Mackerle svěřil, když se ocitl na ostrově, byl to pro něho skoro až magický okamžik.
0: V každém případě je to takový divný pocit, když člověk stoupí na takovýhle ostrov a teď kolem toho jdou ty historky, že prostě jsou tam duchové a že tam se může něco stát, ostrov plný krokodýlů. Je to sopečný ostrov. Jo, to znamená, že tam opravdu jsem o tom přesvědčený, že v té době, kdy se povídá o těch legendách, že ty lidi šíleli a že prostě ztráceli vědomí a měli nějaký zdravotní potíže, takže by to mohlo být vlastně z těch plynů nebo vlastně z toho ostrova, co unikaly ty plyny a oni se mohli toho nadejchat. To je si myslím dost hodně pravděpodobný.
1: Podobně jako kdysi Adamsonovi, rovněž i čeští výzkumníci nacházejí na proklatém ostrově známky lidské přítomnosti.
0: Našli jsme takový ty pohřebiště vlastně těch lidí a ty rozbitý hliněný nádoby. Což nasvědčuje tomu, že opravdu tam ty lidé žili. Jako, že to není jako žádná báchorka.
1: Zopakujme si to podstatné. Ostrov, kde už v dávných dobách údajně mizeli lidé. Příběh dvou britských výzkumníků, Dysona a Martena, kteří se na prokletém ostrově beze stopy ztratili. Vyprávění domorodců o svržení bomby na ostrov. Může jít o jakési podobenství, které vešlo do paměti domorodců, stejně jako vzpomínaná bohyně Sepenia. Však také americký antropolog Mustafa Kemal Mizeller z Michiganské univerzity ve své stati o expedici Viviana Fuchse na jižní ostrov napsal.
2: Dyson a Martin jsou v historkách kmene El Molo popisováni jako běloši Vazungu, kteří byli na jižním ostrově zavražděni Sepeniou, hlavní postavou a hrdinkou mýtu o zrození kmene El Molo. Ta byla nakonec zabita bombardováním Britů, kteří pátrali po zmizelých mužích. O tom, jestli je příběh o bombovém útoku na jižní ostrov pravdivý nebo ne, o tom se vedou dlouhodobě debaty. Britové to zásadně odmítají. El Molové to přesto vyprávějí návštěvníkům jako reálný příběh.
1: Tak jako tak, tu zůstává zásadní otázka, která zaznívá i v dokumentárním filmu Enlightened – Ostrov bez návratu. Co se se zmizelými lidmi mohlo vlastně stát? Opravdu začali vidět démony a propadali šílenství? Byly to snad halucinace, které mohly mít, jak už jsme slyšeli, prapůvod ve zdejších jedovatých plynech? Tyto plyny totiž mohou různým způsobem ovlivnit třeba i lidskou psychiku. Mohou, dejme tomu, způsobit dočasné šílenství. Takže se jim mohlo stát, jde však jen o hypotézu, že se v zoufalství vrhali do jezera plného krokodýlu. Což ostatně mohl být i případ britských výzkumníků. Co když se jejich loďka převrhla a no dále raději nedomyslet. Buď jak buď, pro lidi z kmene El Molo ostrov zůstává posvátným a zároveň i zakázaným místem. To bylo jedno ze zásadních poznání, s nimiž se čeští dobrodruzi vraceli zpět domů. V duchu závěru filmu Daniho Mackerleho Enlightened – Ostrov bez návratu.
3: Od jezera Turkana se vracíme plni zážitků. Dávné legendy o záhadném mizení lidí z ostrova bez návratu, včetně tajemství nezvěstných britských cestovatelů, to se nám sice rozluštit nepodařilo. Naopak se nám ale podařilo dostat se na zapovězený prokletý ostrov, abychom tu prožili okamžiky plné dalších tajemství.
1: A to nejpodstatnější. Čeští cestovatelé se dostali k srdcím lidí z kmene El Molo. Lidí, kteří navzdory dnešnímu čím dál zrychlenému světu, bez ohledně ničícímu tradice, stále věří ve svého boha, říkají mu Vakl, modlí se k měsíci, uctívají duchy svých předků. Jejich jedinečná kultura, ve které je významné místo i pro legendy, a zejména jejich pokora dědictví předků k jejich zemi, skoro až dojímá. A hlavně nepřestává fascinovat.

Dáma přítěle, písnička, která doznívá od Petra Spáleného v 17 hodin 42,5 minuty v nedělním pozdně odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dokáže vytvořit téměř dokonalou kouli, je vidět jen ocásek a chovatelé mu přezdívají malý tank. Tušíte, o kterém zvířeti je řeč? Počkejte se na reportáž hned po té další skladbě. Vypravíme se za ním do zoologické zahrady v Jihlavě. Ona se smála, to je ta písnička. Přichází s ní Mandražér.

0: A vždy se zbalí úplně stejně a dokáže vytvořit téměř dokonalou kouli velikosti menšího míče. Do jihlavské zoo dnes míříme za pásovcem a průvodkyní nám bude v reportáži dělat Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dneska si povídám s naší chovatelkou Hankou. Ty máš na starosti taková nádherná zvířata. Vlastně asi všechna tvoje zvířata jsou nádherná, ale dneska by mě zajímal takovej malej tvoreček, který se jmenuje pásovec.
3: Pásovec kulovitý.
2: Asi dokáže udělat kouli, nebo?
3: Dokáže udělat úplně dokonalou kouli. Vypadá to opravdu jako koule, protože on má kryt i vlastně takhle zepředu na hlavě a za i ouška. Akorát ocásek, která ten vidět je, ten Simon právě jak se úplně skulí, tak si ocas dá vedle té hlavy.
2: Vypadá to jako takovej zámek, jestli jsi mi to jednou ukazovala,
3: ano,
2: vypadá to jako takovej zámek.
3: Přesně.
2: Vždycky se složí úplně stejně?
3: Vždycky se složí úplně stejně. Dokonce, když jsme měli samici se samcem společně, tak když jsem je potom potřebovala rozdělit, protože jsme čekali, že samice bude mít malý, tak aby ten samec u toho nebyl, tak samice si dávala ocásek vlevo a samec vpravo. Takže vůbec jsem nemusela čekat, až se rozbalí, abych poznala, kdo je kdo, ale stačilo se jenom podívat takhle.
2: Takže vždycky zacvakovanou stejně.
3: Na jednu stranu.
2: A myslíš, že je to tím, že to kluk a holka?
3: Ne.
2: Asi je to možná nějaká preference, jak se jim to líp hodí.
3: Třeba, tak,
2: příjemnější.
3: Tak.
2: A říkala si malej pásovec. Viděla si toho malého pásovce? Jakou dobu od porodu si viděla pásovce?
3: Já si myslím, že hned ten den, když se narodil, protože to už jsem věděla, že to malý se brzo narodí, protože ona, ta paní pásovcová,
2: ano,
3: potom neudělá tu dokonalou kuličku.
2: Vlastně nepustí
3: jakoby březosti. Tak, přesně
2: jo,
3: tak.
2: No,
3: takže tak už je to vidět, má tam krásný takový trojuhelník, jo, takže pak už je to vidět, takže to jsem kontrolovala každý den a viděla jsem ho ten den, když se narodil.
2: A jak vypadá to miminko?
3: Vypadá jako úplně malinký, teda jako pásoveček a je modrej.
2: Aha.
3: Fakt vyloženě modrofialovej a má měkoučký, nemá samozřejmě ty tvrdý pásy, je úplně měkoučkej.
2: Můžeme říct, že je to taková jako zmenšenina.
3: Ale je to malinký pásovec, tak.
2: Ještě jsme říkali, že je to koule, velká jak, co je ta koule? Teďka u dospělýho pásovce, jak asi velký míč by to mohl být, na jaký sport?
3: Házená. Menší než volejbal třeba, nebo fotbalový míč, prostě do ruky.
2: Ideálně do ruky, jako na házenou.
3: Jo, řekla bych, házená, tenisák je moc malý.
2: Mohl být, ale já jsem je teda viděla běhat, celkem mě překvapilo, jak je to zvíře rychlý.
3: Ano.
2: Asi když nedáš pozor, tak jako můžou lehce prchnout.
3: Určitě, můžou.
2: Jak se pohybují, protože jako vidíme i dlouhé drápy, protože rozhrabávají tu zemi, dělá jim to nějaké potíže, ty drápky?
3: Nedělá. Říkám tomu malej tank, protože dostane se úplně všude.
2: Malej tank.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Možná si teď říkáte, budou dnes dechovky pro Vysočinu? Jednoduchá jasná odpověď. Samozřejmě budou. Za 3 minuty 18. hodina a vy už teď můžete přemýšlet, jakou dechovku si dnes necháte zahrát. Nebo si objednejte písničku už teď vysočina.rozhlas.cz formulář dechovek pro Vysočinu.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jubilejní ročník Jihlavského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů počítá i s pouliční tvorbou. Prezident Pavel bude s premiérem Babišem koordinovat zahraniční domácí politiku. Češi získali na světovém šampionátu v rychlostní kanoistice 5 medailí. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kluhan. Jubilejní 30. ročník oslaví Mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě pouliční tvorbou. Hned na jeho úvod 20. října vytvoří rumunský umělec Dan Peržovský ve městě velký obraz. Výtvarník už má za sebou výstavy v Muzeu moderního umění v New Yorku nebo Tate Modern v Londýně. V Česku můžou lidé vidět jeho dílo například v Atriu Národní technické knihovny v Praze. Organizátoři festivalu ještě pro jeho práci hledají ideální místo, pokračuje výkonná ředitelka festivalu Martina Pospíšilová.
2: Kdo má nějakou veřejnou zeď, veřejně přístupnou v rámci Jihlavy a chtěl by ji právě poskytnout na toto jako obrovské umělecké dílo, které bychom rádi, aby v ulicích Jihlavy bylo mnoho následujících let a připomínalo tak festivalovou přítomnost ve městě Jihlava.
0: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
3: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
4: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
3: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
5: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
3: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráci s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak horský vůdce nejdřív verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. Sport. Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. V neděli reprezentanti přidali v Poznani 3 bronzy. Postrali se o ně na pětistovce debl kajakáři Špicar s Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty se ustálí kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 18. hodině posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. A to znamená jediné. Začínají dechovky pro Vysočinu jako každý den. Až do 19. hodiny budu plnit vaše dechovková přání. Zavoláte si o svoji oblíbenou právě teď. 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít, jak už jsem avizoval, i naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Prosím o zahrání písničky mým ostravským přátelům Lence, Vlaďce, Jiřince, Dášence za příkladnou spolupráci nejen v galerii, ale i všem fotografům, kteří mají rádi přírodu, jako já, fotografka Hanka podepsána. Tak si dáme písničku Příroda je velmi krásná. Co říkáte?

0: si cit a pochopení, to je zázrak přírody.
1: Honza z Brna je v tuto chvíli na telefonu a s ním další hudební přání. Honzo, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s baboukama, jmenuje se Ten němčický kostelíček a pošlu písničku tobě a pro ty moje všechny dechovkové kamarády, tu celou velkou partu od Batelova až po Lanžhot, pošleme to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Pepovi do Chřenovic, lidi do Kališ, Verč a Marej do Pelřimova a všem, co mají rádi, tak tu pěknou muziku, no a taky tobě za to, že jsi tu roli pěkně zvládl, že jo?
1: Dobře, díky moc, posíláme písničku, ať udělá všem radost, tobě děkuju za telefonát, ahoj.
2: Díky, ahoj, Jožko.

0: Do Třebíče zdravíme pana Vítka, našeho pravidelného a věrného posluchače. Dobrý den.
1: Krásný dobrý večer vám přeji, samozřejmě i všem posluchačům. A písničku, kterou jsem dneska vybral, bych chtěl nechat zahrát pro mou manželku, tak by to bylo pro mou maminku, pro dědu a bábičku Kvajzrovi, pro dědu a bábičku Svobodovi, pro Františka Nešpora do Kněžic a pro Slávinku do Třebíče. Můžeme to pustit, ať to nezdržujem. Děkuji mnohokrát, naslyšenou.
0: O, matko páně, matko rajských krás, to je skladba, kterou jste vybral. Je to tak v pořádku?
1: Je to tak v pořádku.
0: Pouštíme jí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: jistě končí poslední prázdninový víkend. Jak je možné, že školáci ze základní školy v Lukách nad Jihlavou nepůjdou 1. září do školy? Prozradíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také s Jarnou Značic, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
4: Ahoj Jožko, já dnešní písničku pošlu. Lidušce do Kališ, Lejšce do Dačic, Růžence do Růže, do Batova, Věře a Mirkovi, Pepovi a Janě, Mílovi do Hrobníka a taky jeho manželce Janě. Jožko, písnička bude taky pro tebe a pro vás, pro všechny, bude písnička s muzikantama z Jižních Čech, která se jmenuje Hudba ve vsi tiše hrála. Mm-hmm. Všem přeji příjemný poslech, Jožko, a příští týden potom, o tom víkendu se uslyšíme.
3: Budu
4: určitě.
3: Budu se těšit. Měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.

0: Telefonní linka 2255 4999 je obsazena a můžeme splnit tím pádem další přání. Hezký podvečer. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý podvečer. Já bych si prosil zahrát svému strejdovi, který dnes se dožívá 98 let. Je to pan Václav Veselý.

Do dechovek pro Vysočinu můžete psát přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář dechovky pro Vysočinu, volat na číslo 22 155 49 99 a taky psát krátké textové zprávy. Píseň, mezera a váš text pošlete v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a právě SMS-ku teď budu číst. Zdravím všechny posluchače a chtěl bych nechat zahrát Zdeňkovi Dráždilovi Do dolnice rekve od Lučanky písničku Hvězdička Jenda Kytler Luka.

A mám tady ještě jednu gratulaci pro pana Václava Veselého. Cituji z našich webových stránek, přišel tento vzkaz. Zdravíme všechny posluchače krásných dechovek i moderátora Jošku za mixážním pultíkem. Dnes má překrásné narozeniny, a to 98 let, pan Václav Veselý z Kopanin u Rohozné, toho času u své dcery Zdeňky v Jihlavě. Strejdo, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičku, dobrou náladičku a stále tak vitální, ať si jako doposud přejí rodiny Urbanovi a dvoje Kotenovi. Děkujeme za zahrání a hezký poslech. Tak snad udělá radost tahle písnička. Nedaleko od Trenčína bývá mladá Katarína a Moravanka.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Pojďme splnit další přání. Tentokrát je to přání, které úplně nevím, jestli splním, protože písničku Chaloupka pod strání napsala paní Hanka, která ji chce poslat pro všechny, kdo jsou sami. Tak tuhle tu písničku jsem úplně nenašel, tak snad potěší i písnička Pod tichou strání v podání Vracoviáků.

0: Pojďme se teď podívat do Rynárce, protože odtud volá pan Standa a já jsem zvědavý na jeho přání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych si přál pro svoji sestru Majku, nevím, jestli je na chatě, anebo je doma, ale já jsem malý komuníček, šipsajda, To by byla parádní písnička pro ní.
0: Já v tom nevidím žádný problém. Tak, že ji potěšíme tohle písničkou, říkáte?
1: Já si myslím, že jo.
0: Výborně. Vysočinka přichází, díky za váš telefonát a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: do Lanžhota. Zdravím pana Marka a přeji mu hezký podvečer. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím o písničku od Lanžhočanky, Když se mi stýská. Bude to pro všechny posluchače, taky pro paní Alenku do Zvonějova, pro paní Marii do Velkého Beranova, pro pana Jardu do Dačic, pro pana Honzu do Brna a taky pro tu paní, která si napsala o tu písničku o té chaloupce. Já myslím, že to bude, tahle ta písnička. Písničku.
0: Tak jo, díky za váš tip a výběr, mějte se hezky a zase někde naslyšenou.
1: Naslyšenou.

pojďme další přání písemné splnit. Zahrajte mému Marbulínkovi krásnou písničku Jede šohaj z Vídně od Mistřiňanky. Posílá jí Béďa a pusinku k tomu navíc.

0: Paní Alenka zazvonila, aby možná teď chtěla oplatit panu Markovi z Lanšota jeho písničku. Je to tak? Dobrý den.
1: To víte, že jo? Ano, ano, dobrý den, pane Řeško. Musím, konečně jsem ho slyšela po dlouhé době jeho poslouchání, tak jsem ho zaslechla dneska, tak mu chci taky hned poslat písničku. Kdybyste byl tak laskav, co já z Chaloupky pod horem, abych ho chtěla poslat.
0: Dobře, nevidím v tom problém.
1: A přeji mu hodně zdravíčka, všeho dobrého. Ať si poslechne hezkou písničku. A přeji mu ještě hezký poslech a hezký podvečer.
0: Výborně, ráda, vám taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, díky.
0: S písničkou Chaloupky pod horami přichází Blanka Tumová a Josef Opelt.

Dnešní dechovky pro Vysočinu končí, ale ty další se chystají. Každý den mezi 18. a 19. plníme vaše dechovková přání, nejinak tomu bude i zítra. Jožek Kolář vám děkuje za vaši milou společnost, no a končíme takovou hezkou směskou orchestrálních polek od Moravěnky, kterou posílám všem, na které se dnes nedostalo.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Od pondělí jezdí přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Vláda představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v tradičním ligovém derby. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přímé autobusové spojení začne zítra jezdit mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi, spouští společnost IKOM Transport. Podle ní jde momentálně o jedinou autobusovou linku bez přestupu na této trase.
6: Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Od zítřka linka přímo propojí obě krajská města. Cesta potrvá zhruba 3 hodiny. Autobus z Jihlavy bude vyjíždět každý pracovní den v 5.40 ráno a v neděli ve 3:15 odpoledne. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelhřimově, Kamenice nad Lipou a v Jindřichově Hradci. Julie Kavková, Český rozhlas.
5: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi Prima. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Nejméně 7 lidí zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 cestujících a členů posádky. Po 23 lidech záchranáři stále pátrají. Soukromý trajekt směřoval z města Kyrenia do tureckého přístavu Taşhoudžu. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéry byli Češi.
7: Sport.
5: Fotbalisty Sparty a Slávie čeká první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné v tabulce ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezonám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
8: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil. Vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezonu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
5: Ligové derby začne ve 20 hodin.
7: Počasí.
5: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty se ustálí kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na silnicích Vysočiny se teď jezdí bez nehod. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení. Ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: je na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla a až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. Ten organismus je relativně dost nezdolný a to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře. A v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro.
2: Hustý, ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano,
2: vlastně,
3: ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden pro vás, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost.

0: pro ty rodiče. Že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
1: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
0: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
1: Děkuju.
0: Děkuju také.
1: A naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit. A co nabídl Štetlfest? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu Deseti věst. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love, Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze. A velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím bych řekl, je Maharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midráš. Poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal práh, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Benze F a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu a můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor Sphinx Theater z Be'er Ševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psal je v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000letí. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplál dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evistolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky. Sport. Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezonu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit. Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále. Takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, Josef Kinský, se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem. Seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit,

0: změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si Kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl Kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v Kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadě, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat.

0: No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, tak to byly ty peníze, které, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta Kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je Kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to, jako mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, z banda zkoušel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Nejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušíte, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš, takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Carreña porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun Centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvědí. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z dovezeného masa, tedy dančí kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, protože to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr, celý rovnou nebo ne?
2: Ne, to budeme dolejvat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: Protože tak ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo.
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co obalit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
4: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě po nějak koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v Zámeckém parku a seznámili se i osobně s

0: o jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: zemí. Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já, i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: Ježiš, a pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci sním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je převlíkala po týdnu postel, tak tam ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne. Protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo?
1: Tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu, prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 011 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně vztáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. Ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, ne, ne, ne, ne, tchýně.
7: Jasně, taky dobrý, ne?
8: Ano, ne. Víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Mm-hmm. S tou jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No. No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No, to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný?
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. Už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty madla.
8: Tak 3 za ty, ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte, jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... jako nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte, bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkná, kvůli ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: za 1700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, ale nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnici, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tam u nebeský pran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a říkal, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozděc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, tak nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímně soustáž, jo. A teď jsem si říkal, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
4: Já bych se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
5: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
4: A co jsem s váma měl dělat?
5: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
4: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
5: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
4: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Takže přišel ten věnec.
5: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
4: Neboj, máš to u mě.
5: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
4: Nejste, dvakrát paní, ať jsme baňaty.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smuteč.

0: práce v občanském výboru.
1: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
2: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
3: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
0: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
1: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
2: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
3: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
0: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
1: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
2: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
3: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
0: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
1: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
2: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
3: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
0: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
1: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti.

0: děti jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20, bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog, a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té rakve, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam udávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou Nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, Nebožka nikde, čtvrt na 11, Nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíšku, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, voně. A tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havraní, rake vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminko. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebo že to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli Nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu to bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcí člověk zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Smrtiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí. A ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy, obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď mám jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme, taková nová služba, buy and die, nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až, no ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím, že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Báječně, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebuji žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávano mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rockovej kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za říká, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no a krátce po 23. hodině pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tu dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu. No,
0: jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 1,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo. Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, Ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela. To jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, Ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No, jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vemu a říkám, tyjo, drapo, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem tak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych... No. Ale moje děti, ano, kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano, by byly negramotní.
0: Jo.
1: Kdyby se kde ještě maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám,
0: tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9 hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: nejde. Ne, to není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo, a nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano, ano.
1: A ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabila. No. Já si kvůli tomu platím nemocnici nad standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no,
1: což bude za chvilku,
0: ano,
1: tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak no, to přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
1: slavem. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoci, ovšem moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No, no prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože no. To jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Ta věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju,
1: ahoj,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožo Ráj, skupina Elán, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, Skřivan nebo Sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena Sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete
1: do
0: takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo?
0: Mhm.
1: Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo?
0: Mhm.
1: Tak si ráda dřívnu, když dopiju kafe, já jsem mrtvá.
0: No, je, co by ne?
1: A se budím a šaškuju celý den.
0: Ano, ano.
1: No, tak nemůžu večer usnout, tak si rožnu televizi, to je nejlepší let.
0: Mm-hmm.
1: Bez prášku, ne, na co, já si rožnu televizu a usnu určitě.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete Sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš Skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu,
0: mm-hmm.
1: takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin.
0: Mm-hmm.
1: No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl, že on byl nějak nemocný,
0: mm-hmm.
1: a spletl taky ráno, teda usnul v poledne, jo, mm-hmm. chodil na 6 a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinu vzal do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Když je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on si nebo, no tma ještě, nevím, jestli to bylo asi v zimě, nebo tma.
0: Ano, ano,
1: no,
0: ano.
1: Tak jo, no, tak dal tam zpátečku a chtěl na internet spát. No a když se mě vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce,
0: mm-hmm.
1: a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu a vyšlíká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafce, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši nejít televize,
0: mm-hmm.
1: a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: V 5 hodin.
1: A už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak to doháním přes den. No.
0: Ano, i od toho Skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: nemáte
0: spánek.
1: Rád, já vám taky děkuju. Za krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme. Mm-hmm.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky.
0: Taky. Dobrou noc, naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vám taky přeju krásný večer v rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačím naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je,
0: čím
1: já to je. No, jo. Tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A padu spát, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musím mít všechno hotový, jo, a promyšlený. A teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti. Prostě já se dokážu uvolnit a spím. A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nejakou? Já říkám, vůbec jsem nic neslyšel. Já, já když spím, tak nic neposlouchám. Jo? Tak,
0: ano,
1: tak,
0: dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak vzpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani se prozradím, ani ve spánku, ale co se mi stává, že buď to z ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zasi házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu,
0: no
1: tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30,
0: já
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapi, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou mlátit do stolu, jo, jak usínám, jo, jak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, já si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, akcema. Ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no, jasně.
1: Nebo to. Tak to už není ono, to už ono aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolilo záda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: Aha.
1: No, tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byl, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká, jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No. Takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když se začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy jsem kolikrát klimbal.
0: Jasně.
1: A projížděli jsme v Vojkovici a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor. A já jsem brkl bobobrník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo.
1: No, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám, jo. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou, jestli
0: kam, křiva, nebo kam vás stova. Vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, no, halo, halo.
1: Zdravím.
0: Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova, pan Sovák by se asi rozštívil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni, neříkám, že spí, ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch městských ulicích sám.
0: Mm-hmm.
1: Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A jakoby čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce, brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, máte dokonalé usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku bylo spousta práce a to, takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel, chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku a jak jsem byl nahnutý na toho postele, opřel jsem se rukou o

0: All Stars.
1: Jo.
0: A ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatal do té postele. Prostě jak jsem byl napříč té postele, jsem se probudil ráno. Mm-hmm. Je to takový... A zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
1: Ano, ano, ano.
0: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin. Já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
1: No.
0: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny.
1: Mm-hmm.
0: A už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
1: Jasně.
0: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě.
1: Mm-hmm.
0: Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
1: Ano, ano, ano.
0: Přepínat ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykládám s moderátorem a tak dále, a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: Takže sova opravdu... Na plný úvazek.
1: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové...
0: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě, kdybych měl horkou polivku, tak mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to nesplnilo.
1: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je a nebojovat vlastně, co s tím jiného?
0: Jasně, jasně.
1: Hmm.
0: Jako třeba dneska už... Korina, teda ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
1: Ano.
0: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale
1: ano,
0: pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
1: No, tak přijde spánek brzo dneska.
0: No, asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
1: Jo.
0: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
1: Tak přeju aspoň výživných 6-7 hodin pro tělo.
0: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
1: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatný.
0: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
1: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
0: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Monika Absolonová a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A téma spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, nebo na dvě příhody a jednu řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, když jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním. Samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naloučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže dala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlosti 1 a 2. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klíma ta na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy, byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklímbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už třeba opravdu nechtělo spát. No a byl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naloučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostala. Hinku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese,
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem v tom pracoval, takže to mě určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to, dá se říct, i do dneška. Takže jako jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno. A
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální šicht. Jsme museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tušení 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a tak pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny.
0: Jo.
1: A já, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává statečně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Hinku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: No, takže já zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Hinku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svižným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí. Vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo? Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je,
0: mm-hmm,
1: tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně,
0: mm-hmm,
1: jsem řezal na cirkul. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu, jo? Ta cirkula to prostě udělá bzum a je to, jo.
0: Mm-hmm.
1: A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo?
0: Prostě, uh-huh.
1: Když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžké úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatný jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. Hmm. No a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře.
0: Mm-hmm.
1: A moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu ořezat prsty, ani nebudu vědět. Jak.
0: Dobře, tak
1: Roberte. Bych nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkových chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus? Kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Moc děkuju.
1: Dobře, po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš sova a díky také vaší lince,
0: jo,
1: kterou chci poslouchat a potom nemohu usnout. Musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho skřivana a sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Mě, všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, a já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu brášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže...
0: Rozumím.
1: Teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek, až do 4 do rána jsem nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplněk, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc nešlo. Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď, aj tak sme stále frajeri, tolik písnička a na telefonu máme pani Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: Je prostě, to je prostě šílený. Hmm. A po devadesátkách jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem ano. Byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nandali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Ale to je úplně tvrdě od mlada.
0: Od mlada, ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát jsem musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu?
1: No, v deset vstávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska
0: ano,
1: už.
0: Ano, ano,
1: ale jako to já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to... Spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložený ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo, jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No, vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci, no. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě
1: to
0: tak to je a tak vám to bylo z hůry naděleno tomu a vašemu naturelu. No.
1: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně,
0: dobře.
1: To je lepší.
0: Dobře, tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště.
1: Ještě,
0: mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Tak, takže... No,
0: povězte.
1: Jako o spání, no, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou.
1: Už,
0: mm-hmm.
1: No, teď už je delej tma, že, takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že musím dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej, než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
0: Mm-hmm.
1: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno v práci.
1: Před obědem to přesto horko se s tím koněm nedá.
0: Rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo. Že?
0: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
0: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje kolikrát i v tém Hůšti, když jsem, tak uděláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? Se umyju a po obědbám, manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lávka, že? Tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo...
0: To je nádhera.
1: Pršet, než to proprší, takže
0: jo.
1: Tam, když aj prší... Tak já tam krásně si s tím ležím a...
0: No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
0: To je dobrá věc, ano.
1: No. A já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty usneš.
0: Jo, nemá to každý, no, tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak
1: my
0: to
1: tu máme absolutní klid. Že?
0: A to je navíc nahle to nádhera, ano.
1: No. Takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny, a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju. Ať se vám daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, ano.
1: No, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no.
1: Jo.
0: Tak si to moc užijte, Pepíno.
1: Takže, jo.
0: Moc si to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jako vždycky říkám, super téma.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: Já z práce přijíždím 10 hodin večer, protože jsem hospodská, to už víte.
1: Mm-hmm.
0: Jsme spolu mluvili několikrát.
1: Ano, ano, ano.
0: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10,
1: mm-hmm.
0: přijdu domů, mám uvařené kafičko.
1: Jo.
0: A říkám, miláčku, co chceš zítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
1: Ano.
0: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno.
1: Mm-hmm.
0: A mám budík natáhnutý na 7 hodin. A je 6 hodin.
1: Mm-hmm.
0: A jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
1: Jasně.
0: A pejsek, který takom leží vedle mě, Dianka, je zevčík, jo, tak ta už začala olízovat a už se jít ven a to. Takže já jsem asi ta sova, jako bych řekla.
1: Mm-hmm.
0: A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon, zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
1: Jo, nejde to. Hmm.
0: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno,
1: no.
0: celý den nebo dva dny, jo, tak jako stávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
1: Ano, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
0: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči,
1: tak
0: to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
1: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
0: No a teď jako opravdu, říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
1: Jasně.
0: Zbudím se v 6 hodin a čekám, až nebudím zazvoně, pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí, a to už na ní poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
1: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
0: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou.
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože já jsem rak,
1: zároveň
0: raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
1: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
0: A už jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím. Já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
1: Aha.
0: To nesnáším.
1: Jo, až takhle, no jo, no tak. Tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
0: Dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
1: Jo, jo, jo.
0: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak všechno říkala, jedu doma se odpočinu.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Tak jsme s manželem šli na procházku s pejskem, u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
1: Ano, tak to jsem ráda, jste si to hezky...
0: jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor si ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
1: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá,
0: no,
1: tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě. A...
0: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
1: No jo,
0: že
1: je to tady zase, ano, přesně tak.
0: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
1: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
0: Mám taky. A děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
1: Povídejte.
0: Můj syn zítra slaví narozeniny.
1: Mm-hmm.
0: A říkal mi, že on poslouchá rádio Olomouc taky a slyší, že tam volám vám často. A to.
1: Ano.
0: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
1: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povídejte.

0: že můžu vám to říct, nebo
1: určitě.
0: Mám ráno zavolat?
1: Ne, tak teďka mu můžete popřát právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď můžu udělat.
0: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
1: Ano.
0: Já mám Jaju a Páju. Jaroslava Pavla.
1: Ano.
0: Tak mu přeji, jo, 36. narození nám všechno nej. A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
1: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klára Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tušku krásnou.
0: Děkuju.
1: Noc, jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch.
0: Mhm.
1: Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky, s mojí dietou, víte? Nestřídmou dietou. Já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no, nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu foprklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo.
1: Jo, anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. No, takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné. No a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se. Nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí. A to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vylucováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakteria, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny na po 6:30 už mi tady fest svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v práci.
0: Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a se vám tak nějak, když musíte brzy ráno, potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem sova, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně, úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete, jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: Černá je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem navzdory prostředí si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátilo z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky, Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník, v prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku

Tvorem sama, samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama? A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ní dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malonko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic, v hluboni.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenunká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota hotel a když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk. Plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem za hradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťálka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil, a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr, a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak. A tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci, a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory, a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu u brousků a u brusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.